kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý

Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Prázdniny nám rychle ubíhají. Festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Kapela Marien patří ke stálicím Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

najít způsob, jak se budík vypíná. Ještě chvíli ležet, snít a nevědět, že co si ve mně

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: V pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

a cešky dnu a léta více noci. Z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel a všechny tvé portréty se slétly. Tak ještě jednu na kuráž.

0: Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposlední účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela Habestop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám
1: nalíkají.
3: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
1: hezké
0: Ivo.
1: Hezké odpoledne.
0: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
1: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
0: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
1: To jsem nevyvěšovala.
0: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli. Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrchla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ivo, ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami? Třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. Mm-hmm. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru a on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem patinovaný, tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy. A všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě. Chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A
0: no ale ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ty patenty. Ne, nepatím. Září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku. To jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek vždycky. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo? To ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo? Že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba. Tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a no, taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Paulovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá náruč
4: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy se rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
5: No. To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
8: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázku.
9: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kajzer. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
13: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne, ale...
13: No tak vidíte.
15: Tak co tady děláte? No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás. Každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce?
15: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako šok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
15: No, já bych chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane. Vy nevíte, co vůbec říkáte. Pojďte sem. Nuda.
4: Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, rozkvetem, krasajc. No tak vidíte.
15: No, ale alkoholismus je nemoc.
4: Ale abstinence taky. No,
15: ale já pak dělám strašné věci. No.
4: Jaký například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
4: No, tak ve našem věku to
15: teda...
4: pohyb. To je zdravý.
15: No, tak... taky třeba... ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna. Jo.
4: Tak vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
15: No, tak viděl jste jí.
4: Za mě mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučeho. Pro to jedno, to se nepletme.
15: No tak, no a potom třeba urážím lidi, víte?
4: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: Máte vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec, to je mazec.
4: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale... ale já jsem alkoholik, alkoholik.
4: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
4: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
4: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
4: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No, no a další radu?
4: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
4: No to je jedna za všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
4: Fakt?
15: No jo.
4: Je tě blbě, jo?
15: No strašně, to se nedovedete představit.
4: Ale dovedu. Ale víš co? Co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setká.
15: Já to tam už to znám.
4: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, to švantaze se rozej, to znáš, to tak.
15: Ne, co, bych radši, ale, co? Já bych radši sem,
4: ale, tady jsem... Ale, ne, taky to stojí za pendry, běž.
15: Ale tam už taky, když to, ale, jsem to poznal.
4: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Srdíčko, prosím.
4: Ale ne, neboli srdíčky, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Jak já mu závidím.
14: Pane Kaisere.
4: Pane doktore.
14: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
4: Neříkejte.
14: Ty váš?
4: Rád se bílej. Jak se ty barvy pletou.
14: Už po třetí tento týden.
4: Vážně, jo.
14: Kdo to byl?
4: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
14: Pane Olcichu, vám se u nás nelíbí, co?
4: Pane doktore,
14: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
9: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno a tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala. Nikdy nekouřil, sportoval a tak. A tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
9: ne,
5: v dětství?
9: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
9: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
9: saláty.
5: Nevzdal to.
9: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
9: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
9: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko,
1: 900.
2: Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně a ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla
7: život,
1: jsi to někdy?
7: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise.
1: Marseillaise.
7: Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
1: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky nárok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovém molu, jako který byl udělaný mezi diváky.
2: Ano.
3: A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být, já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jakože to je
2: dobré
3: u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hasterman, Hasterman. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hasterman. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermana, to byla, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já ji pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti. No.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Zbuchu na Plzeňsku se rozšířil domov pro osoby se zdravotním postižením. Odborníci využívají 3D skenování k digitalizaci vojenské techniky. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa. A čekejte jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Příjemné páteční ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Centrum pobytových a terénních služeb ve Zbuchu na severním Plzeňsku rozšiřuje domov pro osoby se zdravotním postižením. Nabízí 6 nových míst pro stálé obyvatele a jedno místo s krátkodobou odlehčovací péčí, pokračuje zastupující ředitelka Jindřiška Holá.
2: Měníme užívání této budovy chráněného bydlení na domov pro osoby se zdravotním postižením. V každém pokoji jsou nové podlahy, jsou moderní.

0: Dveře jsou kompletně opravené, bezbariérové zázemí, aby umožnili klientům jejich volný vstup jak do prostoru, tak ven na terasu.
1: Centrum nabízí také chráněné bydlení a sociální rehabilitace. Odborníci ze Škodie S a skupiny ČES se podílejí na digitalizaci a mapování historické vojenské techniky. Na projektu spolupracují s Vojenským historickým ústavem v Praze. Například vytváří digitální dvojče původního československého tanku LT-35. Pomocí kamer a následného zpracování dat mapují exteriér i všechna dostupná místa exponátu. Pokračuje mluvčí Škodie S Karel Samec.
2: Díky digitalizaci se k dispozici přesná data a to slouží nejen k dokumentování, ale pro další výzkum, vzdělávání či popularizaci v nových atraktivnějších expozicích. Škoda JS se vedle mapování vojenské historické techniky, jako například děl či minometů, podílela také na detailní digitalizaci křesadlového zámku historických zbraní.
1: Poslanci by se k novele rozpočtového zákona měli vrátit na konci srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Vládní koalice chce 25. srpna přehlasovat veto, kterým legislativní postup návrhu o rozpočtu pozastavil prezident Petr Pavel. Předlohu, která kabinetu umožní navýšit výdaje na rámec schváleného rozpočtu, odmítl prezident podepsat tento týden. Podle něj ohrožuje veřejné finance. K přehlasování veta potřebuje koalice alespoň 101 hlasů. Ve sněmovně má aktuálně 108 poslanců. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas. Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Zlepšil loňské stříbro a na šampionátu v americkém Oklahoma City získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová osmou příčku. Vyhrála Australanka Foxová, která získala už 17. světový titul. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno, teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky, ráno mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré, aby o jednička mírná zátěž.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Omezení trvá na výjezdu z Nířan na Plzni severu směr Blatnice. Na silnici 203 se opravuje vozovka. A na dálnici D5 platí částečná uzavírka mezi Stým a 110. kilometrem v úseku od Heřmanovy huti po Kladruby. Vozovka je zúžená vždy do jednoho pruhu v každém směru. Buďte proto opatrní.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkné páteční ráno, je tu nový den s datem 24. červenec a vy jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň. Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Takových případů policie eviduje ročně zhruba 5. Drtivou většinu činu objasní. Má navrhovaná změna smysl a co by to znamenalo pro vyšetřování? Podrobnosti řekneme po 17:45, no a teď už si dáme písničky, které nestárnou. Marta Kubišová a Ilona Čáková, příjemný poslech.
6: Dobré ráno
8: a Richard Jandovský.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Chrápou vaši rodiče?
1: Taťka trochu chrápe.
2: Moje mamka nechrápe, a taťka trošku jo.
3: Můj táta jo, a mamina ne, a brácho taky.
4: No můj táta docela jo, ale mamka vůbec.
5: Moje rodiče nechrápou, to spíš brácho.
6: No a můj děda to chrápe hodně, ten chrápe ještě víc než můj táta.
7: Že můj taťka hrozně chrápe, protože on spíhne vedle mě, jako po pokoji vedle mě, tak já vždycky slyším, když se večer probudím, tak vždycky slyším, jak chrápe tam.
8: Já ho probudím a vždycky mu řeknu, nechrápe, já stejně chrápe.
9: Nejvíc táto, když se napije pivo.
10: Já taky chrápu, všichni chrápem.
11: Ahoj, rádio!
12: Český rozhlas Plzeň. Rádio vaše.

0: pátek ráno je s vámi Český rozhlas Plzeň a je 1:15.
1: Počasí.
0: Kdybychom teď měli říct počasí ve zkratce, tak to bude asi takhle. Po chladném ráno slunečný a teplý den. Ano, teď po ránu je chladno. V Klatovech máte 7 stupňů, v Nepomuku je 8 a na Železné Rudě je na teploměrech 6. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Šumavě naměříte 18 až 21 stupňů. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní. Jen asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30 let, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona. Za tak závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
2: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
3: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
4: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
5: Protože nikdy není zřejmý, zda promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Václav Neckář byl na Českém rozhlase Plzeň. Za 3 minuty si poslechněte krátké zprávy s Andreou Samešovou a po nich bude slovíčkaření, ve kterém nám rozkvete jeden tulipán. Pěkné vstávání.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Střecha plzeňské katedrály na náměstí Republiky je v kritickém stavu. Při současných opravách se ukázalo, že stav břidlicové krytiny a historického krovu je vážnější, než se původně zdálo. Město o tom informuje na svém webu. Primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO vyzval obyvatele, aby se do záchrany zapojili. Sbírku organizuje nadační fond Dominanty. V Horažďovicích na Klatovsku uzavřeli sběrný dvůr. Město ho stěhuje do provizorních prostor v areálu bývalého kláštera. Provoz zahájí 1. srpna a zůstane tam zhruba rok, než skončí kompletně rekonstrukce původního dvora. Potvrdil to starosta Michal Forman ze Sdružení nezávislých kandidátů. V plzeňském kraji za poslední týden výrazně podražily pohonné hmoty. Benzín Natural 95 stojí v průměru 42 korun a 19 haléřů, což je o 2 koruny víc než před týdnem. Nafta zdražila dokonce o 4 koruny a 65 haléřů na průměrných 42 korun a 37 haléřů. Uvedla to společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. Od pondělí už neplatí vládní cenové regulace. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii také vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil dnes v noci francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Macron poděkoval unijním partnerům za solidaritu. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. Nejlepší závodník aktuální sezóny světového poháru ve 24 letech vybojoval první individuální světový titul. Získal druhý cenný kov po druhém místě z časovky kajak crossu. V ženském finále obsadila Amálie Hilgertová 8. příčku, vyhrála Australanka Foxová. A ještě počasí, dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Rokycansku platí úplná uzavírka z Mýta na Cheznovice. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa vede přes Kařes. A v Plzni trvá omezení v Tylově ulici. Vozovka se opravuje v úseku od křižovatky s ulicí Koperníkova ke křižovatce s ulicí Skrétova. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Tulipán. Tulipán je vytrvalá cibulovitá rostlina s jednoduchými střídavými listy. Horní listy se postupně zmenšují oproti spodním s listovými pochvami. Takhle by vám tuhle rostlinu zřejmě popsal botanik. Laik by si možná ještě vzpomněl, že země tulipánů je Holandsko a že tulipány jsou jedovaté a mohou člověku způsobit nepříjemnou otravu. Ale nám jako obvykle půjde o slovo samotné. Amatérský jazykovědec by se hned chytil pána a slovesa tulit, čili že by se tato rostlina nějak tulila k pánům. Ještě zábavná představa, ale je to úplně jinak. Nejnovější český etymologický slovník Jiřího Rejska nás posílá až do 16. století do Turecka k tamnímu slovu tulbent, což bylo označení pro turban. Tulipán tak dostal jméno podle tvaru turbanu. Jak je uvázán, připomíná jeho překrývající se listy. Zkuste si to představit.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pátek ráno. Los Del Rio a Macarena. Je 6:15.
1: Počasí.
0: Pokud už se chystáte ven nebo do práce, tak venku je chladno, v Domažlicích je 8 stupňů, v Mariánských Lázních máte 6 a v Plasích je na teploměrech 9 stupňů Celsia. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Šumavě naměříte 18 až 21. Pěkný pátek.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plní příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

naši písničku 100x.

0: Já jedu dál a Josef Laufer v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na hradě Švihov je dnes a zítra letní festival Hrady.cz. Dneska bude k vidění třeba rapper Rytmus nebo kapela MIG 21. V Plzni se koná poslední koncert v rámci akce Večery vážné hudby v Proluce. Na programu je například od 18 hodin vernisáž výstavy Barva na ulici Unie výtvarných umělců Plzeň. V Proluce a na náplavce na řece Radbuze jsou až do 10. září k prohlédnutí velkoformátové malby. Na dvoře Šternberg na Zelené hoře se koná koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Koncert začne v kinosále bývalého vojenského štábu v 18 hodin. Letní retro kino v Zámeckém parku ve Spáleném Poříčí láká v večer v 9:30 na promítání snímku Na pytlácké stezce. V Manitínském zámku se uskuteční povídání o barokním věžním stroji z roku 1717. Na programu je také promítání fotografií a zazní i barokní kytara. Akce začíná v 19 hodin. A v rámci Anínské pouti v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku vystoupí od 18 hodin kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová se svými hosty. Na Anínské násy pak od 8 hodin večer zahraje taky kapela Extra Band Revival. Tolik tedy páteční kultura, no tak se dobře bavte, ať už jdete kamkoliv. A teď už vám na páteční ráno posíláme Anuka. Zavírám oči, pokud řídíte, tak je ale určitě nechte otevřené.

0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policisté stále častěji řeší případy sprejerství. Vandalové poničili v Plzni vlaky i budovy. V budově staré školy v Postřekově na Domažlicku vznikne muzeum a národopisné centrum. Zájem o novou zelenou úsporám je zatím výrazně nižší než loni. A čekejte jasno nebo polojasno, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné páteční ráno Andrea Samešová. Plzeňští policisté řešili v posledních dnech už 8 případů sprejerství. Podle nich se jedná o časté protiprávní jednání a ve všech 8 případech zahájili trestní řízení pro podezření z poškození cizího majetku. Další informace doplní mluvčí policie Ondřej Hodan.
2: Terčem sprejerů se stal například vlakový vagón, vlakový řídící vůz, fasáda panelového domu, garáže nebo i stará budova lékařské fakulty v Plzni. Na dopadení pachatelů samozřejmě pracujeme a všem dalším milovníkům grafity doporučujeme k vyjádření jejich uměleckého talentu využívat legální plochy. V Plzni jich 12 a seznam naleznete na stránkách Zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Postřekově na Domažlicku opraví budovu staré školy. Obec má hotovou studii a teď připravuje projekt. Po rekonstrukci tam bude muzeum a národopisné centrum s lidovými kroji a ukázkami řemesel, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za uskupení Společně za Postřekov.
3: Kromě keramiky

0: Ekonomiky, tak je to třeba paličkování, že jo, ty krajky, kterýma byl Postřekov také známý široko daleko. Potom jsme měli například šikovné komínáře, kteří vyjížděli po celém světě. Například máme fotografie z tehdejší Perzie a dochovalo se mnoho cihel podepsaných právě těmi našimi komínáři.
1: Podle knížka by rekonstrukce mohla začít zhruba za 3 roky. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Řepka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli a teď už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Už měsíc je možné žádat o podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
2: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
2: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
4: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
2: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
1: Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci. 33-letý levý bek Sparty by si to podle svých slov nerozmyslel a někdy by o něj měl zájem nový trenér národního mužstva. Zelený si za reprezentační A tým připsal 25 startů. Po světovém šampionátu ukončili kariéru v národním týmu i nejlepší střelec stávajícího výběru Patrik Šik, dále Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dnes pokračují práce na silnici 2/180 v úseku Čeminy na Plzni severu na výjezdu z obce směr Nová hospoda. Provoz řídí pracovníci údržby silnic a na silnici 1/20 ve Chválenicích na Plzeňsku v části Želčany se také opravuje povrch vozovky. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Buďte opatrní.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pět a půl minuty po 6. hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň, kde před malou chvilkou skončily zprávy a v téhle půl hodině se dozvíte, jak bude vypadat ta příprava obhájců zlata házenkářů plzeňského talentu. Tohle téma bude po 6:45, tak si na to určitě počkejte, teď ale písničky, které nestárnou. Dobré ráno a pokud řídíte, tak přejeme šťastnou cestu.
5: Dobré ráno a Richard Jandovský.

Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobil v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A

0: Dobré páteční ráno, společnost vám dělá Český rozhlas Plzeň, je 6:45, no a pokud snídáte, tak přejeme dobrou chuť.
1: Počasí.
0: Po chladném ránu bude slunečný a teplý den, teď ráno jsou teploty nízko, v Plzni je 8 stupňů a pocitová teplota je dokonce 6. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Šumavě 18 až 21 stupňů.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: třemi novými posilami, ale stále ještě bez juniorských reprezentantů zahájili přípravu na novou sezonu obhájci mistrovského titulu házenkáři Plzně. S trenérem talentu Petrem Štochlem si o tom povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kolik svěřenců přivítal trenér Petr Štochl na prvním tréninku mistrovského týmu?
2: 14. Je to přesně, protože aktuálně máme v kádru, který se připravuje na extraligu, 18 hráčů, ale 4 byli na mistrovství Evropy juniorů, takže ty dostali volno.
1: Jak se pozdávaly výkony téhle té čtyřice na juniorském šampionátu?
2: Tak s těma se ještě budeme povídat o tom samozřejmě, jestli budou chtít, protože celkově ten turnaj nebyl úplně úspěšný, takže potřebuju se myslím teďko vyčistit hlavu, odházený úplně a pak snad přijdou s novou energií.
1: Co nové posily? 3 noví hráči se měli taky objevit tady v kabině talentu, tak jsou tady už všichni 3?
2: Objevili se všichni 3 a sice máme zatím málo osobní zkušeností, co se týče tréninku, ale věřím tomu, že to, co od nich očekáváme, že do toho týmu přinesou.
1: A to, co od nich očekáváte, je konkrétně co?
2: Bylo mi jasné, že tato otázka přijde. Začnu u Davida Oloze, který už v tom týmu kdysi působil a víme, že k nám přichází hráč, který jednak zná prostředí a jednak je velmi, velmi kvalitní a zkušený hráč a myslím si, že s Vojtou Rubským budou schopný velmi adekvátně nahradit odchod Dominika Skopára. A od Davida očekávám, že v tom týmu i v té kabině, byť je tady relativně nový nebo opět se vrátil, takže bude schopen i pomoc s jakousi vůdcovskou úlohou v tom týmu. Co se týče Andreje Petkovského, golmana, tam věřím tomu, že topper jsme obrali, to znamená, že očekáváme od něj stabilní výkony. Líbilo se nám, jak řeší situace, které jsou vcelku problematické, takže věřím tomu, že z tohohle pohledu, z brankářského, že jsme nešlápli vedle, se to začíná ukazovat. No a na poslední chvíli Ognien, který jsme získali na poslední chvíli, tak je to zase hráč, který přichází jako náhrada za Dana Bláhu a od něho očekáváme, že bude i v útoku, i v obraně víceméně působit na ty pozici, co měl Dan. To znamená, že bude střelecky nebezpečný, že bude bránit na pozici 3-4 a doplní nám teda tu skupinu hráčů, kteří se střídají. A toho mála zatím, co máme osobní kontakt, tak si myslím, že by se to mohlo u všech 3 povést.
1: Dá se říct, že mistrovský tým po odchodu reprezentantů Daniela Bláhy a Dominika Skopára neoslabil?
2: Byl bych rád, by tomu tak bylo. Samozřejmě těch hráčů odešlo 5, jo? Ještě Dan Grabelman Rukli a 2 ukončili kariéru. Zase máme o rok zkušenější, už nemůžu říkat dorostence, protože ty kluci, kteří v loni ještě byli dorostenci, až na Honzu Bomurka, jsou všichni už mezi dospělými oficiálně, ale zase jsou o rok zkušenější a věřím tomu, že v kombinaci s těmi staršími hráči, že naše ten tým bude fungovat.
1: No jak bude vypadat teď průběh té přípravy?
2: První 14 dní bude samozřejmě asi neúplně příjemných, ale tradičně kombinujeme atletiku s posilovnou a s házenou. Tentokrát se trošičku víc zaměříme na tu kondiční stránku, zejména silovou. Nicméně ty házenkářské tréninky třeba proti loňsku budou vypadat lehce jinak. Jednak do nich zapojíme více té kondice ve spolupráci s kondičním trenérem a jednak samozřejmě tím, že máme nový hráče, tak bude potřeba zejména co se týče Ognie na ty levý spojky. Bude potřeba samozřejmě, aby se relativně rychle naučil systémy hry. Ty praktikujeme u Davida Poloze to bez naší stoh křídla. Přece jenom těch systémů tolik není a u Andreje to musíme naučit jenom rychle vyhazovat zbrány.
1: O víkendu bude na atletickém stadionu, kde trénujete, probíhat mistrovství České republiky. Koho byste nominoval ze svých svěřenců, že by si tam mohl zazávodit?
2: Jak na co samozřejmě, když jsem viděl Gnina, tak bychom mohli zkusit, byť by závodil za Srbsko, bychom mohli zkusit nějaký hrecké disciplíny, protože to opravdu kus chlapa. Jinak úplně super atlety, by to těch disciplínách nemá, na nějaký 10 boj by se třeba, nevím, Tomáš Nejdr by se nejtřeba hodil.
1: Říká trenér talentu Petr Štochl, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Lenka Filipová byla právě teď na Českém rozhlase Plzeň a dneska večer ji můžete naživo vidět a taky slyšet na Anínské pouti v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku. Její koncert začíná v 18 hodin, tak si ho určitě nenechte ujít, pokud budete někde poblíž. Blíží se 6:30 a budou tady další krátké zprávy. Pěkné ráno.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Hrádek na Rokycansku připravuje pozemky k výstavbě rodinných domů. Momentálně chystá komplexní infrastrukturu, která má být hotová do konce roku. Jak uvedla starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS, cílem je přilákat nové rodiny. Baroko, tradice i hudbu nabídne anenská pouť na Tanaberku u Všerup na Domažlicku. Poutní program zahájí dnes od 19 hodin koncert v kostele svaté Anny. Hlavní akce se uskuteční o víkendu v rámci projektu Západočeské baroko. Centrum pobytových a terénních služeb ve Zbuchu na Plzeňsku rozšiřuje domov pro osoby se zdravotním postižením. Nabízí 6 nových míst pro stálé obyvatele a jedno místo s krátkodobou odlehčovací péčí. Uvedla to zastupující ředitelka Jindřiška Holá. Centrum nabízí mimo domov i chráněné bydlení a sociální rehabilitace. O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí s tím, že lidé mají zájem hlavně o kompletní úsporná opatření. Počet žádostí ale v porovnání s loňskem klesl. Počet žadatelů se snížil o zhruba 3,5 tisíce. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je například prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam také zařadí nejvíce lidí nebo firem za poslední 4 roky. Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a diváci na Štvanici uvidí i dvě česká derby. Marie Bousková se utká s Terezou Valentovou a Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. A ještě počasí, dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala na Rokycansku na silnici 1/26 u Ejpovic, kde havaroval motorkář. V úseku panuje velmi silný provoz. A na dálnici D5 přibylo omezení u Ostrova u Stříbra na Tachovsku ve směru na Rozvadov stojí porouchané auto. Projíždějte oběma úseky opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byla Andrea Semešová. Zprávy skončily 3 minuty po půl sedmé. Ano, za pár minut se dozvíte, co se dneska ve 13 hodin bude probírat v pořadu Vesele a zdravě. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A jaké téma se bude tentokrát rozebírat?
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: A oba vám přejeme pohodový den.
1: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
2: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
1: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
2: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
1: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
2: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
1: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
2: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
1: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ABBA byla součástí Dobrého rána na Českém rozhlase Plzeň. Je pátek ráno a pokud jste v práci, tak ať vám to rychle utíká a pak už začne víkend a pěkné dva dny volna. Věděli jste, že velký bolivecký rybník v Plzni, vedle toho, že se dříve lovil, jak se i osíval ovsem, no a později dokonce rybník sloužil jako zdroj ledu. Další podrobnosti o velkém boliveckém rybníku se dozvíte ještě do 7 hodiny.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je chladno a teploty jsou v rozmezí 6 až 9 stupňů. Nebojte, po chladném ránu bude ale pěkný a teplý slunečný den. Dnes se bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Šumavě 18 až 21 stupňů.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a za 12 minut vám nabídneme další zprávy s Andreou Samešovou. V naší minisérii o plzeňské bolevecké rybniční soustavě se dnes zaměříme na největší rybník této soustavy, kterým je, jak jinak než samozřejmě, velký bolevecký rybník. Ten se rozprostírá u městské části Bílá hora v krásné lesnaté krajině. Jeho rozloha je více než 50 hektarů. Detaily o velkém boleveckém rybníku přidá Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Byl založen jako první v té staré gotické bolevecké rybniční soustavě z 15. století. Jeho existenci máme písemně doloženou z roku 1461.
2: Nachází se v blízkosti rybníka nějaké památné stromy?
1: Na té hrázi jsou krásné velké duby. Tři ty nejstatnější jsou teď označeny jako památné a ten největší z nich má obvod 705 cm v té výšce 130 cm, kde se to měří. Tyhle ty tři staré duby jsou staré přibližně 400 let.
2: Rybník se dříve využíval k chovu ryb a pravidelně se lovíval.
1: Ty výlovy byly vždycky atrakcí jak pro lidi z Plzně, tak i z jejího okolí. A došlo tady i k takové zajímavosti, protože někdy se rybník vylovil a místo, aby se znovu napouštěl, tak se osel ovsem. Ten oves se sklízel jako obilovina už někdy v polovině července. Byly z něj vytvořeny tři velké stohy a jednou se stalo, bylo to v roce 1886, že ty stohy chytly. Údajně to někdo podpálil. Takže rybník hořel. A od té doby už se rybník takzvaně neletnil, protože to osívání tím ovsem, tomu se říkalo letnění.
2: Později rybník dokonce sloužil jako zdroj ledu.
1: Právě proto tady měl část té plochy pronajat měšťanský pivovar, později jeho následovníci, a těžilo se zde, nebo lovilo, jak to říci, až 600 vagónů ledu pro pivovar. Ten led se používal na chlazení jak v pivovarských sklepích, tak i v hospodách, kam se plzeňské pivo dováželo. Dřív, když nebyly chladničky, ten led fungoval od sezóny do sezóny, od zimy do zimy, jako chladící médium. Díky tomu, že se tady těžil led, tak tady byla i taková menší lávka, kterou ti ledaři používali k tomu, aby se k ledu dostali.
2: Říká zajímavosti z historie velkého boleveckého rybníka Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské biskupství schání peníze na opravu střechy katedrály. Horažďovice stěhují sběrný dvůr do provizorních prostor. Nízká hladina vody omezuje letošní vodáckou sezónu na řece Ohři. A čekejte jasno nebo polojasno, teploty do 25 stupňů. Příjemný páteční den, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeňské biskupství hledá chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Střecha položená před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká a jsou poškozené krovy. S opravou střechy začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Uvedla to vedoucí projektového oddělení Iva Fictumová. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu korun a dalších téměř 20 chybí. Podporu už přislíbilo město a přispět může i veřejnost ve sbírce, kterou organizuje nadační fond Dominanty na obnovu kulturního dědictví na západě Čech. V Horažďovicích na Klatovsku uzavřeli sběrný dvůr. Město ho stěhuje do provizorních prostor v areálu bývalého kláštera. Provoz zahájí 1. srpna a zůstane tam zhruba rok, než skončí kompletní rekonstrukce původního dvora, říká starosta Michal Forman ze Sdružení nezávislých kandidátů.
2: Ta rekonstrukce bude výstavba vrátnice, kde bude ta obsluha, bude tam vybavení, že jo, na software, na vjezdovou a výjezdovou váhu. No a pak je celá ta velká plocha, kde budou rozmístěny kontejnery na jednotlivý druhy těch separovaných odpadů. My tam máme teda počítaný, že by tam byla i rampa nájezdová a měla by být i přistřešená.
0: Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůře sjízdné některé úseky horního a dolního.

0: Volního toku. Na mělčinách nebo u jezu musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempu kvůli tomu evidují menší zájem hostů. Říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohouš Šesták.
1: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
0: Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moci hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek se staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na domácím turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajanku Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2. Bejlek deklasovala Dimofejovou z Uzbekistánu 6-1 a 6-1 a obě se připojily k dalším postupujícím Češkám Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové, které prošly mezi 8 nejlepších už ve středu. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky budou dnes dobré až velmi dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda blokuje provoz na Rokycansku na silnici 26 u Ejpovic, kde havaroval motorkář. V úseku se tvoří kolony. Na dálnici D5 buďte opatrní u Ostrova u Stříbra na Tachovsku. Ve směru od Plzně na Rozvadov stojí porouchané auto. A na Tachovsku začíná oprava silnice 200 z Olešné na Bonětice. I tudy projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré páteční ráno, posloucháte Český rozhlas Plzeň a my jsme za to moc rádi. Po 7:45 se společně vydáme do Horšovského Týna, kde se bude konat Anenská pouť. Na programu bude hudba, filmy i historický jarmark a nebude chybět ani mše svatá. Podrobnosti se dozvíme přímo od organizátorky, které zavoláme. Dál si zahrajeme kapelu Olympic a začíná Michal David. Ať se vám dobře poslouchá.
2: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: Proč mají policisté pendreky?
1: Já si myslím, aby kdyby je někdo napadl, aby ho mohli nějak bouchnout. Aby v tom jako mohli nosit pistole a třeba aby to nemuseli držet v ruce, aby jim třeba ta ruka neupadla.
2: Já si myslím, aby jim to nepřekáželo v ruce.
3: Já si myslím, aby to měli šikovně, že po pravý ruce, aby kdyby někdo je třeba nechtěl spolupracovat s nima, co chtějí oni, tak aby je mohl praštit a potom je dovést až do vězení.
4: Aby mohli zmátit třeba skindady, pankáče a aby jim nikdo neublížil.
5: Já si myslím taky, aby je neokradli a aby si ty policajti mysleli, že jsou jako důležitý na světě.
6: Ahoj, rádio!
7: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Českém rozhlase Plzeň byla Vanessa Paradis. Dobré ráno a všechno nejlepší k svátku všem Kristýnám.
1: Počasí.
0: V této chvíli se už o počasí postará meteoroložka Marta Suchá. Pěkné dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Pořád ještě platí, že je chladné ráno, nebo už jdou teploty nahoru?
2: Určitě platí, že je chladné ráno, i když se teploty zvyšují, je jasno nebo skoro jasno. Teploty se momentálně pohybují mezi 6 a 10 stupni Celsia na horách, mrazových údolích Šumavy jsou ještě kolem nuly. Ráno bylo velmi chladné, ty nejnižší noční teploty klesly v nižších a středních polohách na některých místech až ke 4 stupňům Celsia. A ve Stříbře například jsme zaznamenali i přízemní teplotu slabě pod nulou. -0,8 stupně Celsia.
0: Já jsem koukal na nějaké ty teplotní rekordy, minimum pro dnešek je 2,4 stupně a zase maximum 35. Já si myslím, že ani jedno nás dneska nečeká. Tak jak bude?
2: Určitě nás ani jedno nečeká. Jako blíže jsme byli k těm rekordům asi těmi minimi dnes během dnešního dne, ale bude už určitě podstatně lepší nebo teplejší počasí než včera. Dnes už nás ovlivňuje tlaková výše, která se rozšiřuje ze západní do střední Evropy. Bude slunečno po celý den, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne pak až polojasno. A oteplí se nám určitě. Včerejší maxima byla na mnoha místech i těsně pod 20 stupni Celsia. Dnešní očekáváme nejčastěji mezi 22 a 25 stupni. Na horách se budou pohybovat maxima od 18 do 21 stupňů Celsia. To byl tedy interval, kde byly nejvyšší teploty včera na většině míst regionu. Ty dnes budou dosaženy na horách, takže je vidět, že skutečně už k nám se bude dostávat ten teplejší vzduch, vítr tempované pouze slabý západních směrů.
0: Tolik tedy Českého hydrometeorologického ústavu meteoroložka Marta Suchá. My vám pro tuhle chvíli děkujeme a za hodinku a půl se těšíme na slyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou. Hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V horšovském Týně na Domažlicku začala Anenská pouť. Dnes se mohou lidé těšit na rockové koncerty na náměstí Republiky a promítání filmu v kinosále. Zítra třeba na soutěž v Lukostřelbě nebo historický jarmark. Víkendový program teď probereme s ředitelkou kultury v horšovském Týně Leonou Cízlerovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pouť začala už včera koncertem v kostele svatého Petra a Pavla. Na koncerty se ale mohou lidé těšit až do konce víkendu. Na jakých místech budou rozestavěná pódia a jaké kapely například zahrají?
1: Tak hlavní hudební program na náměstí vedle zámku začíná dnes odpoledne pouťovým rokováním, kde vystoupí Vejtřaska, Berenika Kohoutová, Marto, Pops, Arakain, na závěr zazní hity Iron Maiden, jak se zmínil, pátek máme rokový. V sobotu a v neděli se na tomto pódiu představí hudební formace různých žánrů, dechovka, vrchovanka, folkový nezmaři, také Mirek Kemel, kapela Žlutý pes, Kamil Střihavka, Michal Prokop a další. Druhá scéna v sadech Petra Bezruče, menší scéna, tam zažijete triky i magii s kouzelníkem Čáry Klukem. S dětským pořadem vystoupí Bára Ladrová. Z jižních Čech nám přijede zahrát Budvarka. A v sobotu od 18 hodin začíná recital známého herce a folkrockového zpěváka Jiřího Šmicra. A v neděli se na malé scéně mohou děti těšit na divadelní pohádky a dospělí pak na rockové čaje.
0: Koukám, že to máte hudebně velmi pestré. V sobotu a v neděli pak začne program už v 9 hodin ráno, a to historickým jarmarkem. Na co se tam můžeme těšit?
1: Jarmark, který se nachází ve spodní části náměstí, nabídne tradiční řemesla i originální výrobky. Návštěvníci mohou ochutnat i staročeské dobroty. Součástí je malá jarmareční scéna, kde si vyzkoušíte neobvyklé atrakce řezbáře Matěje. Uvidíte taneční vystoupení a ta pravá anenská pouť v horšovském Týně se neobejde bez kejklíře a klauna Půpy, na kterého se každoročně těší malí i velcí.
0: Přes den pak mohou lidé zajít do kinosálu na filmy pro děti i dospělé. Máte ale připravený i doprovodný program, tak nám přibližte, co jste přichystali.
1: Tak jsou to například výstavy. Do výstavního sálu kulturního zařízení se návštěvníci mohou přijít podívat na tvorbu místních umělců z Koko ateliéru nebo zhlédnout speciální výstavu velkoformátových fotografií Jindřicha Štrajta v jižní zahradě zámku. Do doprovodných akcí se zapojují i místní spolky. Velkou oblibu má chovatelská výstava, letos opět s bohatým programem pro děti i dospělé. Na místní střelnici proběhne střelecká zábavná soutěž o putovní pohár. Tam bych jen podotkla, že to bude z pušky a ze vzduchovky. A také florbalový klub bude mít mobilní hřiště pro děti. K pouti patří neodmyslitelně trhy na náměstí, samozřejmě pouťové atrakce. A po celou dobu slavností je otevřený pro návštěvníky také státní hrad a zámek Horšovský Týn.
0: K tomu velkému programu, který jste připravili, tak budou taky nějaké mše. Tak nám prozraďte, kdy a kde začnou.
1: Tak v sobotu v kostele svaté Anny na Vršíčku se bude tradičně konat poutní mše svatá od 12.30 a ta započne poté, co přijde procesí poutníků ze Šenze. No a nedělní mše svatá proběhne tradičně v kostele svatého Petra a Pavla na náměstí od 11 hodin.
0: Víkendový program v horšovském Týně, kde je Anenská pouť, jsme teď probrali s ředitelkou kultury Lenou Cízlerovou. My vám moc děkujeme za váš čas a hlavně, ať vám vyjde počasí.
1: Já moc děkuji a zveme vás všechny do horšovského Týna na slavnosti, které mají tradici i atmosféru.
0: Moc děkujeme. Nazví na viděnou.
2: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje opakovat cviky a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok. Další podrobnosti ve zprávách v 8 hodin. V Horažďovicích uzavřeli sběrný dvůr. Město ho stěhuje do provizorních prostor do areálu bývalého kláštera. Provoz zahájí 1. srpna a zůstane tam zhruba rok, než skončí rekonstrukce původního dvora. Potvrdil to starosta Michal Forman ze Sdružení nezávislých kandidátů. V Plzeňském kraji za poslední týden výrazně podražily pohonné hmoty. Benzín stojí v průměru 42 korun a 19 haléřů, což je o 2 koruny víc než před týdnem. Nafta zdražila dokonce o 4,60 na 42 korun a 37 haléřů. Uvedla to společnost CCS, která ceny dlouhodobě sleduje. V neděli skončily vládní regulace. Od pondělí se ceny řídí jen tržními mechanismy. Proti rozsáhlým požárům budou zasahovat ve Francii i vrtulníky z České republiky a Slovenska, oznámil dnes v noci francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému budou v zemi nasazena i další 4 letadla z Chorvatska a také z Portugalska. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česká výprava bude mít v obou kategoriích 2 zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka a chtějí navázat na Jakuba Krejčího, který se stal světovým šampionem na kajaku. A ještě počasí, dnes bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se došetřuje na Rokycansku na silnici 26 u Ejpovic, kde havaroval motorkář. V úseku se tvoří kolony. A opatrní buďte také na silnici z Plzně Malesic na Chotíkov. Provádí se údržba zeleně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: O další krátké zprávy se postarala Andrea Semišová. Český rozhlas Plzeň vám dělá společnost v pátek 24. července a za pár minut se dozvíte, o čem se píše. A tak si zatím udělejte třeba ranní kávu.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.
3: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Dobré páteční ráno, s vámi je Český rozhlas Plzeň a šťastnou cestu vám všem, co sedíte za volantem a jedete cestou necestou.
1: O čem se píše?
0: Dům dětí a mládeže v Kralovicích Pohodáček se stěhuje. Současná budova už jeho obsáhlé činnosti nevyhovovala, rozměry ani dispozicí. Novým sídlem bude jeden z objektů v areálu bývalých kasáren, který město nechalo přestavět na bezbariérové volnočasové zařízení. Jak uvádí Kralovický obzor, Pohodáček tam zahájí činnost na podzim. Celkové náklady na přestavbu se pohybují kolem 50 milionů korun. Město Plánice nechává na tělocvičnu tamní základní školy instalovat fotovoltaickou elektrárnu. Realizace druhé etapy vyjde přibližně na 3 miliony korun. Dozvíte se z občasníků zprávy z Plánické radnice. Najdete tam také pozvánky na srpnové nicovské barokní odpoledne, podzimní plánické oslavy a slavnostní odpoledne v Nicově u Plánice. Známá plzeňská hudební skupina Anaconda Benda končí. Tahle šokující zpráva obletěla před pár dny internet a sociální sítě. Ale nic není tak horké, jak se uvaří. Možná nám to bude chybět a někdy se domluvíme a sejdeme, řekl pro Český rozhlas Plzeň Miroslav Polata, hudebník a zakladatel kapely. Záznam rozhovoru najdete v článku na našem rozhlasovém webu plzeň.rozhlas.cz.

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň v pátek ráno a ještě do 8 hodiny budeme soutěžit o lístky na interaktivní výstavu Music in Bayern, tak si připravte telefony.
1: Počasí.
0: Teploty ustoupají, třeba v Horažďovicích máte 12 stupňů, v Janovicích 11 a v Tachově 10 stupňů Celsia. Nebojte se, po chladném ránu, ale bude slunečný a teplý den. Čekáme většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na Šumavě 18 až 21.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Mandraže na Českém rozhlase Plzeň. Je tu pravidelná ranní soutěž. Jsou teď ve hře dvě volné vstupenky na interaktivní česko-německou výstavu Music in Bayern v německém Friungu. A o historii hudby a všem, co s hudbou souvisí. Bavorská zemská výstava je ve Friungu, který je nedaleko českých hranic. Je otevřeno každý den od pondělí do neděle a můžete se tam vydat třeba s celou vaší rodinou, protože děti do 18 let mají vstup zdarma. No a my se podíváme na to, kdo se nám právě teď dovolal, tak bychom to mohli takhle hezky otevřít. Pěkné odpoledne. Pěkné ráno. Já už jsem odpoledne. Odpovedla. Tak kdo se mi dovolal?
1: Je Jan.
0: Jan, odkud voláte, Honzo?
1: Sklatov,
0: tak vy byste to tam měl blízko do Německa. Poslouchal jste dobře?
1: No neposloucháš.
0: Tak budeme typovat. Kolik exponátů má bavorská zemská výstava Music in Bayern ve Friungu?
1: No.
0: Dáme za A 112, za B 148, za C 165.
1: 148.
0: Aj, nechtěl byste to předělat?
1: Tak 112.
0: A ještě jednou byste to nechtěl třeba předělat?
2: Jo.
0: Víte, co se vždycky říkalo? Malí můžou třikrát. Tak kolik teda? Jste tam, Honzo? Tak nevím, Honza nám někam vypadl, nevidím ho, neslyším ho. Tak uvidíme, no, zkusíme někoho jiného, uvidíme, kdo se nám teď dovolá, tak pěkné ráno. Haló. Tak, pěkné ráno.
3: Haló,
0: slyšíme se?
3: Slyšíme se, ano, slyším vás, dobře.
0: Tak, kdo se nám dovolal teď?
3: Josef Sklatov.
0: Tak další Klatovák, tak povídejte. Slyšel jste určitě ty správné odpovědi, které řekl váš předchůdce, tak teď už se určitě trefíte.
3: No, ty odpovědi byly tři, ale číslo si nepamatuju, takže dávám to prostřední, to znamená to Bčko.
0: Ne, to nedávejte. Teď to pán říkal před chvilkou.
3: No, tak jsem to...
0: Za A bylo 112, za B 148, za C 165.
3: 112.
0: Tak bohužel, musíme dát šanci někomu jinému. Tak jsme to zase nezvládli, takže uvidíme. Tak hod do třetice všeho dobrého, jak se říká, no, tak zkusíme to. Tak dobré ráno, já furt chci říkat dobré odpoledne. Dobré ráno, kdo se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Jana.
0: Tak Jeni, kolik to bude?
4: Já jsem neslyšela ty odpovědi, já bych řekla za to Ačko.
0: Taky špatně, děkujeme za odpověď naslyšenou, to říkal právě pán teď. No tak uvidíme, čtvrtý volající, já mám tři odpovědi a čtyři volající se netrefili. To je zvláštní, dobrý den, kdo se dovolal teď?
5: U telefonu Mirek.
0: Tak Mirko, prosím vás, já řeknu znova tu otázku.
5: Tečko.
0: Já řeknu znovu tu otázku, kolik exponátů má bavorská zemská výstava. 112, 148, 165. Pán řekl před chvilkou za B 148, to bylo špatně. Za A 112 bylo taky špatně.
5: A já říkám Cčko.
0: Dobře, tak vy říkáte Cčko 165.
6: Český rozhlas Plzeň, 221.
0: Takže jo, tak já vám půjčím fanfáru. Konečně jsme se toho dočkali, té správné odpovědi. 165 exponátů má tahle výstava Music in Bayern. No a vy jste majitelem dvou lístků, můžete se tam vydat díky Českému rozhlasu Plzeň. Takže díky moc, mějte se hezky, zůstaňte mi prosím na telefonu a užijte si následující víkend. Naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: K rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou nově pomáhá virtuální realita vytvořená v Plzni. V Rádku na Rokycansku vznikají nové stavební pozemky. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. A čekejte jasno nebo polojasno s teplotami do 25 stupňů. Příjemný páteční den přeje Andrea Samešová. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
3: Teďka si dáme na ruku trackery. Už jste si tam dala jeden na zápěstí.
4: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
3: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
4: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání ale na žádném ze sledovaných míst neplatí. Podle hygieniků je nevhodná voda ke koupání v rybníku Babylon u Domažlic, která při posledním měření výrazně zapáchala. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, ale zdraví nezávadnou, má jezírko Košutka v Plzni, koupaliště Bušek ve Velharticích a kvůli sinicím i lokalita Radost na přehradě Hracholusky a biotop v Dobřanech. U většiny koupaliště ještě jsou ale měření už z minulého týdne. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase se naopak výrazně zlepšila voda na hrázi Hracholusek a výborné podmínky má i velký polevecký rybník v Plzni. Hradek na Rokycansku připravuje nové pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Aktuálně město chystá kompletní infrastrukturu. Hotová má být do konce roku. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
5: Celá lokalita bude kompletně zasíťovaná, takže pozemky budou mít vodovod, kanalizaci, plynovou přípojku, elektrickou přípojku. Celá ta lokalita bude mít veřejné osvětlení a budou udělány komunikace a

0: parkovací místa.
1: Cílem je přilákat do města nové rodiny. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam také zařadí nejvíce lidí nebo firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků ohledně omezení přepravy ruského skapalněného plynu. Sport. Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali dřívější světoví šampioni prskavec Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
2: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega dát stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
1: Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 na Tromsø. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál v chorvatském Varaždínu 2-3. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a bio jednička mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala na jižním Plzeňsku na silnici 230 u obce Dolce, kde skončilo osobní auto po havárii na střeše. Na dálnici D5 se vytvořila kolona u ostrova Ustříbra na Tachovsku na kilometru 108 ve směru na Rozvadov. Počítejte proto se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi řeknete Mount Everest. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpověď nabídne už za pár minut Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. O písničky, které nestárnou, se postará Michal Tučný a tohle je Petr Kotwald. My vám přejeme pěkné páteční ráno.
3: Dobré ráno a Richard Jandovský.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je páteční Český rozhlas Plzeň a s turistickým tipem nás tentokrát navnadíme k návštěvě poutního místa na severním Plzeňsku. Mariánská Týnice patří mezi skvost vrcholně barokní architektury a na své si tam přijdou milovníci historie, umění i duchovních hodnot. Než se tam podíváme, tak zahraje kapela Rybičky 48.
1: Počasí.
0: A taky se podíváme na počasí. Pátek bude většinou jasný nebo skoro jasný, během odpoledne až polojasný. Nejvyšší teplo

0: 22 až 25 na Šumavě naměříte od 18 do 21 stupňů Celsia. Pěkný den.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je Český rozhlas Plzeň, Rybičky 48 a Marek Ztraceným. Za 9 minut bude 8:30. Mariánská Týnice na severním Plzeňsku je stavebním klenotem vrcholně barokní architektury Jana Blažeje Santiniho. Tato národní kulturní památka je v současné době sídlem muzea a galerie severního Plzeňska. Za historií a architekturu i mystikou se tam vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: Vstoupili jsme do Mariánské Týnice.
2: Máme dva okruhy, prohlídka kostela a ambitů, nebo proboštství, kde se nachází refektář s freskovou výzdobou a stále expozice muzea.
1: Popisuje průvodkyně Hana Frečková. Vstupujeme do expozice Baroko a jeho svět, která je pro oba prohlídkové okruhy společná. Návštěvníci se tady seznámí s tvorbou architekta Jana Blažeje Santiniho a jeho odkazem.
2: Před námi je model Mariánské Týnice, v tomto případě už se dvěma ambity, které podle plánu Santiniho měly přiléhat k tomu poutnímu chrámu ze západní a východní strany. Mariánská Týnice bohužel po zrušení klášterů nebyla vystavěna v celistvosti tak, jak to Santini navrhoval. Právě ten jeden ambit, ten východní Týnici, chyběl a k jeho dostavě došlo až téměř po 300 letech od Santiniho smrti.
1: Byl otevřen poměrně nedávno, v roce 2021.
2: Dotváří jedinečnou kompozici té dvojice symetricky situovaných ambitů. Poutník přichází do toho poutního místa za nějakým účelem, buď s prosbami, nebo kvůli meditaci, a ta otevřená náruč je teď představena prostřednictvím těch dvou ambitů.
1: Kromě výstav je areál také místem konání řady různých kulturních akcí a divadelních představení. Z Mariánské Týnice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň.

0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňské biskupství hledá další peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká a poškozené jsou také krovy. S opravou střechy začalo biskupství v lednu. Práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý zásah. Biskupství aktuálně chybí asi 20 milionů korun. Přispět může i veřejnost. Baroko, tradice i hudbu nabídne Anenská pouť na Tanamberku u Všerupna doma Žlicku. Poutní program zahájí dnes od 19 hodin koncert v kostele svaté Anny. Hlavní akce se uskuteční o víkendu v rámci projektu Západočeské baroko. Nízká hladina vody komplikuje sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůře sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo u jezu musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují nižší počet hostů. Například v kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů horší sezónu nepamatují. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Českému rozhlasu to řekl velitel vzdušných sil armády Petr Tománek. Čtyři muži podle něj utrpěli středně těžká až těžká zranění. Jedna žena při pádu vrtulníku zemřela. Příčina nehody se stále vyšetřuje. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes budou o medaile bojovat kanoistky a kanoisté. Česko bude mít v obou kategoriích dvě zastoupení. Kvalifikaci zvládly Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. A pokusí se navázat na včerejší úspěch Jakuba Krejčího, který vybojoval zlato na kajaku. A ještě počasí, dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno a teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda blokuje provoz na jižním Plzeňsku na silnici 230 na výjezdu z obce Dolce na Přeštice, kde skončilo osobní auto po havárii na střeše. Na místě zasahují záchranné složky, projíždějte úsekem opatrně.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Na Českém rozhlase Plzeň skončily krátké zprávy s Andreou Samešovou. Dobré ráno. Pohotová odpověď je to, na co přijdeme až druhý den, říkával s oblibou spisovatel Mark Twain. Za chvilku uslyšíte vyprávění o situaci, ve které herec Miloš Nedbal svou situaci pohotovou reakci nepromarnil. Příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Je páteční ráno, na hodinách je 8 hodin 38 minut a vy posloucháte Český rozhlas Plzeň. Tak vám přejeme pěkné vstávání. Herec Jiří Štěpnička, kterého si teď poslechneme z rozhlasového archivu, je kromě všeho ostatního i bezednou studnicí vzpomínek na divadelní bardy, se kterými se potkával na prknech, co znamenají svět. O řadě z nich před pár lety vyprávěl v našem zábavném pořadu. Řeč se stočila také na rodáka z Rožmitálu pod Třemšínem Miloše Nedbala.
1: To jednou to hráli, to ryžil František Laurin, jak se to jmenovalo, Tožní ptáci, nebo na Šotola to byl. A pan Nedbal tam měl takovej dlouhý monolog a vždycky po tom monologu vždycky dostal aplaus na otevřený scéně. No ale už to bylo taky v době, kdy trošku tak jako zápasil s pamětí, takže leckdy se stalo, že z toho monologu řekl půlku. Ale stejně měl ten aplaus. A jednou tam František Laurin stál v portále jako režisér toho představení na dozoru a to ten Nedbal z toho monologu řekl, jestli třetinu, tak to bylo hodně teda. A šoural se z toho jeviště, zase zněl ten aplaus. Ten Franta Laurin se nadech, že teda řekne, no pane profesore, to teda ne, takhle to dál nejde, ale než stačil něco říct, tak ten Nedbal povídá, slyšíš, jak vyvádějí? Teď si představ, kdybych to řekl celý.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek byl součástí Dobrého rána na Českém rozhlase Plzeň a před námi je víkend, v neděli bude Ani, tak uvidíme, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je meteoroložka Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak z chladného rána už pomalu, ale jistě míříme do teplého dne. Tak jaký bude pátek?
2: Určitě dnes už jsme v teplejším vzduchu než včera pod vlivem tlakové výše, která se rozšiřuje od západu do střední Evropy. Celý pátek bude slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno. Včerejší maxima byla při zvětšené oblačnosti mezi 18 a 21 stupni Celsia. Ta dnešní vystoupí už na 22 až 25 stupňů. No vítr pomane jen slabý západních směrů.
0: Jsem vás nenechal domluvit, omlouvám se. Jaký tedy bude víkend, sobota a neděle? Bude Ani v neděli, tak už bude Ana chladna z rána?
2: Tak Ana přišla asi dřív, přišla asi dneska, zítřejší nebo noc na zítřek, bude taky ještě chladná, ale bude se oteplí se výrazně. O víkendu k nám bude proudit teplý vzduch po zadní straně tlakové výše, která bude směřovat přes střední Evropu k východu. V neděli pak během dne začne ovlivňovat počasí zvlněná studená fronta. Sobota bude slunečná, bude jasno až polojasno. Noc bude chladná, ale minima už by měla být trošku vyšší než dnes, nejčastěji klesnou teploty na 9 až 6 stupňů Celsia. Ve stejném intervalu očekáváme i teploty na horách, jen v mrazových údolích Šumavy, tam budou i zítra ráno ještě teploty kolem nuly. Zítřejší maxima, ta budou mít letní hodnoty, na některém místě možná i tropickou hodnotu, budou mezi 27 a 30 stupni Celsia nejčastěji a vítr bude slabý, proměnlivý během dne jižních směrů. V neděli nám přibude během dne oblačnost a dostaví se srážky už k ránu a ráno by mohlo pršet na Šumavě a v Pošumaví. Během dne bude nadále největší pravděpodobnost výskytu srážek pro Šumavu a pro jejich kraje. Místy ale zaprší i jinde, zatím to ale vypadá, že bude srážek poměrně málo a budou slabší. Bude se jednat o přehánky a může se objevit i bouřka. Nejnižší noční teploty už budou mezi 14 a 11 stupni Celsia a maxima očekáváme podobná sobotním, nejčastěji mezi 26 a 29 stupni Celsia, budou ale ovlivněny oblačností a srážkami. Tam, kde zasvítí odpoledne na delší dobu sluníčko ještě, tak mohou dosáhnout i 30. I v neděli chladněji bude v místech se srážkami. Vítr bude slabý, během dne pak mírný, jihozápadní až západní o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu.
0: Já si myslím, že víc podrobnější jste opravdu být nemohla. My vám moc krát děkujeme za vaši vyčerpávající odpověď, co se týče víkendového počasí. My vám moc krát děkujeme, tolik meteoroložka Marta Suchá a těšíme se někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den a víkend.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

se Plzeň byl František Nedvěd a docela se ještě zastavíme v Arnoštinském Hamru. No a po deváté už k vám bude promlouvat kolegyně Iva Kokešová, tak si to s ní určitě užijte. Richard Tendovský se loučím a přeji pěkný pátek a taky víkend.

0: Věděli jste, že jen malý kousek od státní hranice s Německem, asi 7 kilometrů od Rozvadova, stával Arnoštěnhammer? Byl založen před rokem 1805 a pojmenován po hraběnce Ernestině Kolovratové. Současně s ním založila vrchnost i poměrně velký nový rybník, z něhož vedl náhon přímo k hamru. Ve výsce stálo dalších 7 menších dřevěných staveb. Arnoštěnhammer po likvidaci železářské výroby zanikl. Památkou na něj zůstává jen starý kovaný kříž.
1: Český rozhlas Plzeň,

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sucho se v domažlických lesích podepsalo na jarní výsadbě stromů, zbyla jich pouze polovina. Česko vyslalo do Francie vrtulník na pomoc s hašením požárů a bude jasno, odpoledne až polojasno, teploty do 25 stupňů Celsia. Příjemné dopoledne u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Domažlicko je nejsušší oblastí v Plzeňském kraji. Vyplývá to z analýzy vědců projektu Intersucho. Jak se nedostatek srážek projevuje na krajině v okolí Domažlic, popisuje jednatel domažlických městských lesů Josef Forst.
2: Projevuje se to jak na stromech, například břízy už žloutnou a ztrácí listí, což se v jiných částech republiky zatím tolik neprojevuje. Velice výrazně se to podepsalo na našich jarních výsadbách, kde jsme už teď přišli minimálně o 50%.
0: V plzeňských Liticích pokračuje stavba nové mateřské školy. Vít by měla na více než 100 milionů korun a s otevřením se počítá v září 2028. Jak stavba pokračuje, popisuje starosta Plzně Litic Michal Hausner z hnutí ANO.
3: V uplynulých měsících firma pracovala na takových těch méně viditelných pracích a to bylo zbudování základů a základové desky. To už máme v tuhle chvíli hotové, základová deska je zaizolovaná a v současné chvíli už probíhá zdění obvodových zdí a příček hrubé stavby.
0: Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletěl vrtulník se sedmičlenou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
4: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
0: V obci Somo vypukl požár ve středu a rychle se rozšířil. Podle dosavadních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat přibližně 20 000 lidí. Sport. Na tenisovém turnaji WTA v Praze jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely a diváci na štvanici uvidí i dvě česká derby. Nasazená jednička a obhájkyně titulu Marie Bousková se utká zhruba v půl jedné s Terezou Valentovou. Po nich nastoupí Sára Bejlek a Rakušanka Tagerová a poté Barbora Krejčíková změří síly s Dominikou Šalkovou. Počasí. Dnes bude v regionu většinou jasno nebo skoro jasno, během odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda stále blokuje provoz.

0: Na Plzeňsku na silnici 230 na výjezdu z obce Dolce na Přeštice, kde havarovalo osobní auto a skončilo na střeše. A opatrní buďte také u Chotíkova na Plzni severu na hlavním tahu 1/20, kde se aktuálně provádí práce údržby zeleně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, zprávy skončily, máme 9:04, je pátek 24. července a svátek dneska mají Kristýny. Přejeme všechno nejlepší. Připravili jsme pro vás na úvod hodiny Karla Gotta a také Helenu Vondráčkovou a pak už přijde pravidelný páteční recept Mirky Kuncmanové. Jak to říkám vždycky, připravte si tušky a papíry, pokud si ho chcete poznamenat, i když dneska je to velmi jednoduché a možná, že byste si ten recept stihli zapamatovat a zvládli to i bez zapisování. A jinak se recept pochopitelně také za chviličku objeví na našich webových stránkách. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Mirka Kuncmanová ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem říkala posluchačům, že si možná dneska ty recepty ani nebudou muset psát, že jsou velmi jednoduché.
2: Přesně
1: zejména
2: tak.
1: Ten jeden, ten udržíme určitě v hlavě bez zapisování. Jsou to saláty.
2: Ano, jsou to takové letní rychlé saláty. Protože nedávno jsme zažili dost pekelné horko a kdo ví, zda se tato situace nebude znovu opakovat. V tom případě by se nám právě hodily ty osvěžující saláty, jejichž příprava nezabere téměř žádný čas a osvěžení je přímo vynikající. První ze dvou dnešních receptů je trochu honosnější, obsahuje více druhů ovoce a zeleniny a druhý to je opravdu rychlovka a kombinace sladkého a slaného je nanejvýš vábivá. Oba saláty, aby dobře splnili svou úlohu, podávejte vychlazené. Krásné léto, přátelé.
1: Jak jste říkala, Mirko, jestli se ta velká horka náhodou nebudou opakovat, budou.
2: Budou, že?
1: Budou, určitě.
2: Já jsem poslouchala předpověď, tak ono zrovna to, ten víkend nebude nějak moc chladný.
1: Ano.
2: Naopak.
1: Tak pojďme na ten první, který jste nazvala rychlý osvěžující salát. Co budeme potřebovat?
2: Budeme potřebovat dvě zralá avokáda, jeden červený nebo růžový gréb, jeden hlávkový salát nebo ledový salát, šťávu z jednoho citronu, šťávu z půl grépu, šťávu z půl pomeranče, dále špetku cukru, dvě polévkové lžíce olivového nebo dýňového oleje, jedna polévková lžíce vinného octa, mletý pepř, sůl a na ozdobu plátky černých oliv.
1: Tak opakuji suroviny na rychlý osvěžující salát. Dvě zralá avokáda, jeden červený nebo růžový greb, jeden hlávkový salát, šťáva z jednoho citronu, šťáva z půlky grepu, šťáva z půlky pomeranče, špetka cukru, dvě polévkové lžíce olivového nebo dýňového oleje, jedna polévková lžíce vinného octa, mletý pepř, sůl a na ozdobu plátky černých oliv. Jak ten salát vytvoříme?
2: Oprané a okapané listy salátu nakrájíme nebo natrháme na menší kousky a dáme je do mísy. Greb oloupeme, rozdělíme na dílky a sloupneme z nich blanku, zůstane jen dužina, kterou nakrájíme na kousky, nebo také natrháme. Avokáda oloupeme, odstraníme pecku a nakrájíme je na tenké plátky. Nálev připravíme z cukru, soli, oleje, vinného octa, citronové, pomerančové a grepové šťávy, kterou se nám podařilo získat při loupání. Vždycky nějaká šťáva ukápne, vidíte, to známe všichni. Nakrájená avokáda a grep na chvíli vložíme do nálevu, potom je dekorativně rozložíme na salát a přelijeme nálevem. Nakonec ozdobíme kolečky nakrájených oliv a podáváme vychlazené, jak jsme si říkali v úvodu. Ta doba přípravy je zhruba 20 minut a toto množství pro 4 osoby.
1: Jak by ten salát mohl vypadat, se můžete už teď podívat na naše webové stránky. Máme tam fotografii a teď ten druhý, který jste nazvala ještě rychlejší osvěžující salát.
2: Přesně tak.
1: A ten je opravdu jednoduchý.
2: Ten je velmi jednoduchý. Červený vodní meloun, balkánský sýr, plátky oliv nebo lístky máty. Ten postup. Meloun nakrájíme na kostky, sýr na menší kostičky a promícháme. Povrch poházíme plátky oliv nebo lístky máty. Ta celková doba přípravy je 5 minut. No a kolik si tam dáme melounu, kolik toho sýra, to už záleží na tom, kolik nás je, jakou máme chuť a jak se chceme vychladit.
1: Tak díky za tyhle ty zajímavé tipy. Určitě posluchači vyzkouší, zejména v těch horkých dnech, které nastanou. Co příští týden?
2: No příští týden zacestujeme trochu po Evropě a bude to Itálie a uděláme si šup do pusy.
1: Takhle se to jmenuje?
2: Ano, přesně tak.
1: A posluchačům příští týden to řekneme i v italštině.
2: Přesně,
1: výborně.
2: Přesně.
1: Takže Mirko, díky a arrivederci.
2: To je krásný.
1: A budeme se těšit příští týden.
2: Já se také těším.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska dopoledne nás alespoň chviličku budou bavit Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.
2: No a nám se podařilo najít člověka. Nám se podařilo zajistit člověka, který zvítězil svým vtipem už na nejednom karnevalu. Zvlášť na posledním bále zaujal originalitou své masky. Přátelé, to je on, Karel Komický. Já jsem už divákům lecos naznačil o vaší nápaditosti. Kdybyste ale prozradil sám, za co jste šel?
3: Já šel za rozkrádačku.
2: Ano, to je opravdu originální. To by málo koho napadlo.
3: O koně bych neřekl, víte, ono to napadne každýho. Ale většinou se lidi bojí.
2: No jenom, že vy jste se toho nebál a právem jste se stal středem pozornosti.
3: Tak ze začátku ani ne. Jsem byl celkem nenápadnej. Jenže pak jsem to asi přehnal, víte.
2: No, ve vašem případě se, myslím, nejvíc cení ten nápad. Víte, že vás napadla právě ta rozkrádačka. Zpravidla jdou lidi za úplně jiný věci. Za sněhurku, za červenou karkulku, za šípkovou růženku.
3: No pozor, tak to už jsou holčičky, to není můj obor. Za to už jsou taky pěkný pálky, víte.
2: Ano, pingpongová souprava byla také jednou z cen. Pane Komický, promiňte mi tu dotěrnost, ale sezona je v plném proudu a tak by mě zajímalo, za co půjdete příště.
3: Tak já se teď do ničeho většího pouštět nebudu, radši, víte.
2: A to je od vás hezké. Konec konců, ať také jiní ukáží, co dovedou. Ale diváky by asi přece jenom zajímalo, jak vypadá taková rozkrádačka ve vašem provedení, víte? Já osobně si takovou rozkrádačku představuji jako výjev z pohádky. Nebo tak něco, jo? Takovou jako legrační bábu, co krade.
3: No tak to už je přehnaný. Bába jako jediná z rodiny nekrade. Možná jsem tam kytku z vedlejšího hrobu, když jde dětkovi uklidit na hřbitov, jo? Ale jinak je naše bába poctivá, vám řeknu, jo?
2: No vidím, že toho na sebe už asi moc neřeknete. Nezbývá, než vám popřát, aby se vám dařilo jako dosud. Abyste byl také pokaždé, tak jako za tu rozkrádačku, po zásluze odměněn.
3: To vám teda pěkně děkuju.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: mlčí. Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. Přibližně v polovině je soutěž prázdninová štafeta. Děti a mládež opět láká na prázdninové putování po turistických atraktivních cílech v Plzeňském a letos poprvé také v Karlovarském kraji. Víc vám řekneme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Na hradě Švihov dnes a zítra proběhne letní kulturní festival Hrady CZ. Mezi dnešními vystupujícími je například skupina MIG-21. Na dvoře Šternberg na Zelené hoře se koná koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Začne v kinosále bývalého vojenského štábu v 18 hodin. V Manětinském zámku se uskuteční povídání o barokním věžním stroji z roku 1717. Na programu je také promítání fotografií a zazní i barokní kytara. Začíná se v 19 hodin. V rámci Anínské pouti v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku vystoupí od 18 hodin kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová se svými hosty. Na Anínské návsi pak od 8 hodin večer zahraje Extra Band Revival. Dnešní varhaní koncert v kostele povýšení svatého kříže ve Františkových lázních nabídne od 16 hodin koncert varhaníka Vladimíra Roubala, sopranistky Jany Koucké a trumpetisty Jana Wernera. No a pořad nazvaný A teď je to vaše začíná ve 20 hodin v Sokolovském klubu Alfa. Jde o setkání lidí, kteří mají ostatním co říct. Chtějí přečíst svou poezii, pobavit, představit svůj projekt a nebo něco zahrát. My vám přejeme příjemnou zábavu a další tipy pro volný čas nejenom na dnešek, ale i na víkend najdete na našich webových stránkách.

0: Ani dneska nezapomeňte na zámecké léto, začíná ve 9:45. Posloucháte rádio vašeho kraje, přejeme vám krásné páteční dopoledne. K návštěvě hradů, zámků, ale také muzeí, rozhleden nebo naučných stezek vyzývá už 23. ročník prázdninové štafety. Tradiční soutěž je zhruba v polovině a jako každý rok je určená pro děti a mládež do 18 let. Láká na prázdninové putování po turistických cílech v západních Čechách. Letos je jich skoro stovka. Poprvé se nejedná jen o atraktivní místa v Plzeňském kraji, ale nově jsou v soutěži i lokality v kraji Karlovarském. Soutěžící mohou vypátrat a navštívit třeba pramen řeky Střely.
1: Víte, kde pramení řeka Střela? Tady v Prachometech, v Karlovarském kraji.
2: Naprosto správně.
1: Ondřej Fábera z destinační společnosti Postřelí. My teď tady stojíme u toho pramene, to je ale nějaký rybníček brčálník. Tady bych se tedy nenapil. Takže prostě pramen, jeden z pramenů, je to v nějaké zahrádce tady?
2: Je to v zahradě, je to taková zelená oáza.
1: U cedule Prachomety.
2: Ta zahrádka, dříve se tu i stáčel med, takže to byl med od pramene řeky Střely. V té době se vlastně zpřístupnila jako takový jeden z těch turistických pramenů a od té doby už to tak zůstalo. Čili majitelé jsou vstřícní a umožňují návštěvníkům, aby se tady podívali, aby se tady občerstvili. Je tady i lavička krásná, takže tu můžou posedět a spočinout. A čau, žab. Ale.
1: Žáby. Takže kdybych byl do 18 let, tak si teď udělám registraci.
2: Ano.
1: Na webu prázdninová štafeta. Začnu obcházet jednotlivé turistické cíle, ano, které jsou tam vyjmenované. Je tam vždycky popis, co se na tom místě má udělat. Z pravidla je to udělat si z fotografii.
2: Ano.
1: Pojďme si to vyzkoušet.
2: Máme si tady udělat fotku, takže si tady můžeme pořídit selfiečko u pramene Střely, takže tak, máme ji, máme důkaz.
1: Kdybychom byli do 18 let, což ani jeden z nás nejsme, tak bychom tu fotografii teď mohli poslat na ten web prázdninové štafety. U cílů v Plzeňském kraji můžou soutěžící získat nové body i načtením QR kódů.
3: Takže člověk přijde k tomu QR kódu, načte si ho do systému, takže on se tam už ten hlas započítá, takže už nikam se nemusí potom nic odesílat.
1: Vysvětlil Alois Žižka z vedení soutěže. A jaké cíle je vůbec možné v Plzeňském kraji nově navštívit?
3: Mezi novými cíly jsou zámek Nemilkov, Škodalent a sportovní zařízení Valhola v Plzni u Luny.
1: Kde je možné získat body do prázdninové štafety v Karlovarském kraji?
3: Jsou tam naučné stezky, rozhledny, je tam kostel ve Skokách, hrad v Chebu, v Lokti a v Bečově.
1: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny, které si ale výherci budou muset sami 13. září vybojovat na hradu Radyně. Absolutní vítězové s největším počtem bodů se stanou kmotry nějakého zvířete v plzeňské zoo. Ze západních Čech Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Janecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchače nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, čtyři posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa? Pane Lorenz, pane Lorenz, uvezu to. Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte pětku, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. Dvojku dnes, víte, musím vyndat dvojku z toho losovacího osudí. Kde ji mám tady? Takže vyndávám dvojku, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím, zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky, mějte se.
0: Taky, no a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, trojka, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko, tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku funguje i bez dotací. Horažďovice stěhují sběrný dvůr do provizorních prostor. A dnes bude jasno, postupně až polojasno, s teplotami do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné dopoledne Andrea Samešová. Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku už nepotřebuje dotace. Obchod funguje rok a provozuje ho obec. Ve vybrané dny je s obsluhou, jinak se lidé obsluhují sami. Provoz a zařízení prodejny podpořili v minulém roce kraj i obec. Letos už není potřeba, říká mluvčí plzeňského hejtmanství Eva Mertová.
2: Je důležité, aby lidé i v menších obcích měli dostupné základní služby a nemuseli třeba kvůli každému nákupu jezdit do větších měst. A právě samoobslužná prodejna ve Vidicích ukázala, že moderní technologie mohou venkovu pomáhat. Díky plně automatizovanému provozu je obchod dostupný zákazníkům kdykoliv, ale zároveň nestratil svůj lidský rozměr.
0: Kraj letos podpoří prodejny částkou 3 miliony pro 54 obcí. V Horažďovicích uzavřeli sběrný dvůr. Město ho stěhuje do provizorních prostor v areálu bývalého kláštera. Provoz zahájí 1. srpna a zůstane tam zhruba rok, než skončí rekonstrukce původního dvora, říká starosta Michal Forman ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Ta rekonstrukce bude výstavba vrátnice, kde bude ta obsluha, bude tam vybavení, že jo, na software, na vjezdovou a výjezdovou váhu. No a pak je celá ta velká plocha, kde budou rozmístěny kontejnery na jednotlivý druhy těch separovaných odpadů. My tam máme teda počítaný, že by tam byla i rampa nájezdová a měla by být i přistřešená.
0: Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují na rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa, který oznámil pro 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Washington to zdůvodňuje nedostatečným úsilím v boji proti nucené práci. Dovozní poplatky vůči Evropské unii zůstávají na 10%. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová ale zavedení nových cel komentovala jako šok. Uvedla, že 27 to považuje za nedodržení vzájemné obchodní dohody. Sport. Obránce Jaroslav Zelený jako další hráč ukončil po fotbalovém mistrovství světa reprezentační kariéru. 33-letý hráč vyloučil, že by si to v budoucnu ještě rozmyslel. Po šampionátu ukončili kariéru v národním týmu i Patrik Šik, dále Tomáš Holeš, Václav Černý a Vladimír Darida. Další budoucnost v reprezentaci zvažují Tomáš Souček a Vladimír Coufal.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, postupně až polojasno, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Fouká slabý vítr západních směrů a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 přibylo omezení na kilometru 85 u Nové Vsi na jižním Plzeňsku. Ve směru od Plzně na Rozvadov stojí porouchané auto s karavanem. Buďte proto za volantem velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje, zprávy skončily 4 minuty po 10. Máme pro vás připravenou Věru Martinovou a také Petra Spáleného a pak už vás čeká setkání s našimi dnešními hosty. Řeč bude víc než o čemkoliv jiném, o atletice a o úspěších, kterými nám udělali velkou radost naši západočeští sportovci na nedávném mistrovství Evropy. Počkejte si.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11 minut po 10. hodině. Dálkařka Kristýna Záhořová z AK Škoda Plzeň vyhrála juniorské mistrovství Evropy. Jakub Marek z AC Domažlice přivezl ze stejného šampionátu, který se konal v Itálii, stříbro v běhu na 400 metrů a zlato ze štafety. A oba dva jsou našimi dnešními hosty. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ještě na úvod úplně mimo to sportovní povídání bych ráda posluchačům prozradila, že vás k sobě pojí nejenom sportovní pouto, ale i osobní. Prostě řeknu to jednoduše, chodíte spolu, potvrzujete.
2: Aha.
0: A ještě rychle přeletím kalendář a řekněte mi, jestli se nemýlím, Kristýno, vy máte dneska svátek?
2: Ano, mám.
0: Všechno nejlepší a dívám se i na sobotu a Jakub má svátek zítra.
1: Mm-hmm.
0: Ano, tak opravdu takhle se to krásně povedlo i Jakube, vám všechno nejlepší k svátku. Jakube, kolik skočíte do dálky?
1: No, já mám osobní rekord do dálky skočený z roku 2021 a je to 385 cm.
0: Takže kdybyste závodil s Kristýnou, tak na ní nemáte ani náhodou.
1: Myslím si, že teďkom bych skočil něco málo přes 6 metrů, ale 647 bych rozhodně neskočil.
0: No a Kristýno, kdyby vy jste si zaběhla 400 s Jakubem, jak pak byste dopadla?
2: No, upřímně, já jsem to někde neběžela, takže nevím, kolik bych skočila, kolik bych běžela, ale když se o tom bavíme, tak Kuba říká, že bych běžela třeba 55, 56, což je jako 10 sekund víc, než by běžel Kuba.
0: Takže Kuba by určitě vyhrál, kdybyste si nějaký takový závod udělali. Česká výprava byla na mistrovství Evropy druhou nejúspěšnější vůbec. První byla Velká Británie. Vy dva jste k tomu přispěli. Tak Kristýno, pojďme k tomu vašemu závodu. Vy jste byla skvělá i v kvalifikaci a potom v tom závodě jste byla úplně jedinečná. Řekla bych, všechny tři měřené pokusy byly na zlato. Říkám to dobře?
2: Ano, říkáte to správně.
0: Tak vy jste ty soupeřky úplně rozdrtila, možná i psychicky.
2: No, já si myslím, že tím, že jsem založila skokem 621, že jsem musela právě tím soupeřkám hodit jako takovou kudlu tam, protože oni skákali v těch rozeskakovacích pokusech tak okolo 590, někdo měl teda 6 metrů rovných, ale rozhodně neskočili tolik, takže si myslím, že když viděli hned, když jsem jako skákala druhá v pořadí, že jsem tam skočila tolik, že jsem je musela znervóznit.
0: No. Vy jste tam vytvořila i pár rekordů, jaké to byly?
2: Tak byl to rekord šampionátu, potom národní rekord a vlastně teď vedu evropské tabulky, které jsem vedla i předtím a ve světových tabulkách jsem se dostala mezi juniorkami na 5. místo.
0: Tak to je skvělé. Tak to je samozřejmě velká gratulace. Jakube, vy jste tedy závodil ve dvou disciplínách. Začněme tou stříbrnou a to byl běh na 400 metrů. Jak teď to vidíte po těch pár dnech?
1: No tak vzhledem k tomu, že já jsem vlastně v květnu jsem se zranil a měl jsem 6-týdenní pauzu, tak jsem vlastně rád, že jsem se vůbec jako dostal na to mistrovství Evropy a ještě o to víc rád jsem, že to dopadlo takhle hezky a mám medaily.
0: Kdo byl na té 400 vlastně první?
1: Slovák Sebastian Karp.
0: Mm-hmm. A uvažoval jste chviličku během těch pár vteřin o zlatu, nebo to nebyla šance na zlato?
1: Já jsem po 250 metrech byl poslední, takže upřímně, já jsem jako v tu chvíli doufal, že budu mít medaily a naštěstí se to povedlo.
0: Tak výborně. Gratulujeme samozřejmě. Taky znovu těch gratulací bude asi během těch následujících minut spoustu. No a jak vypadala ta štafeta?
1: No, štafeta vlastně dopoledne, poslední den v neděli, tak byl rozběh štafet, kdy jeden klučina, co vlastně s náma odletěl do Itálie právě na ten rozběh, tak se zranil hnedka první den, takže jsme to museli nějak poskládat jinak. Stovku běžel dálkař místo stovkaře, ale naštěstí kluci zvládli postoupit, takže ve večerním finále už to jako bylo v pohodě. Měli jsme nejlepší dráhu a vlastně na můj poslední úsek, tak jsem šel z druhého místa, pak se okolo mě prohnal Francouz v neskutečné rychlosti, protože on běhá stovku, dvoustovku, takže to rozběh opravdu rychle a já jsem za něj pověsil a pak jsem ho předběh v posledních 80 metrech.
0: Jakoby úplně laická otázka, co je to nejlepší dráha?
1: No, nejlepší dráha je čtvrtá a pátá.
0: Uh-huh. A to se povedlo.
1: Uh-huh.
0: To se losuje?
1: Vlastně na těch mistrovstvích, tak do rozběhu se dráhy losují a do finále potom se to kvalifikuje podle času.
0: Podle času. Našimi dnešními hosty jsou atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek. Za chviličku pokračujeme.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a našimi dnešními hosty jsou atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek. Já se ještě na chviličku vrátím k vaší osobní vizitce. Kristýno, odkud vy jste?
1: Já jsem z města Stříbra.
0: Ano, tak to známe dobře. A Jakub?
2: Já jsem z Příbramy a teďkom bydlím kousek od Velesnici Sádek.
0: Mm-hmm, kousek od Příbramy. Mm. No a možná, že bychom měli také říct, do jaké školy chodíte, aby to bylo úplné.
1: Tak oba navštěvujeme sportovní gymnázium v Plzni, akorát já jsem na 8letém a Kuba je na 4letém ve sportovní třídě.
0: A je vám 17, čili Kristýno, vyjdete po prázdninách
1: do třeťáku.
0: Kuba taky, okay. To je stejné. Tak a teď se zase pojďme vrátit na to mistrovství Evropy, které proběhlo, jak už jsem říkala, před pár dny v italském městě Rieti. Jaké to tam bylo, jak to na vás působilo, když teď úplně pomineme to závodění, jaký byl stadion, jaké bylo město?
1: No tak já tím, že jsem toho nezažila tolik jako Kuba, protože Kuba byl loni na mistrovství Evropy v Tampere, tak já jsem na to koukala, jakože to je nádherný stadion, že prostě jsem nic takového nikdy nezažila. A obecně se mi tam líbila ta atmosféra, jaký to tam bylo, protože to byla taková větší soutěž, bylo to prostě něco jiného než EJO v Severní Makedonii. A to Rieti, tak my jsme ho teda moc nepoznali, protože jsme chodili z hotelu na stadion a zpátky, ale myslím si, že kdybychom si ho prošli, že bychom tam mohli najít něco zajímavého, protože v Itálii se vždycky něco zajímavého najde.
0: Ale prostě mistrovství Evropy není na turistiku, když je člověk vrcholový sportovec jako vy. Kde jste bydleli, Jakube?
2: Bydleli jsme vlastně v rekonstruovaném internátu na kraji města, asi kilometr a půl od stadionu.
0: Itálie je pověstná kuchyní, výbornou. Jak jste jedli, co vám chutnalo? Jak se vlastně organizuje stravování sportovců na takovém šampionátu?
1: No, takže měli jsme teda jídlo na stadionu, tedy snídaně jsme měli na tom internátu, ale obědy a večeře na stadionu v takovém velkém stanu. No a tam vždycky jsme naskenovali naši akreditaci a měli jsme tam teda na výběr těstoviny, rýži, pizzu, samozřejmě v Itálii, no a potom různou zeleninu, ovoce a samozřejmě pitný režim jsme tam měli a to jsme vždycky teda mohli vybrat jenom jakoby jednou za ten den.
0: Musí si 17-letí atleti hlídat, co sní, anebo nemusí? Mohli jste se nacpat pořádně tou pizzou a tak podobně?
2: Já si myslím, že jako nemusíme to úplně drtit, ale samozřejmě v nějaký zdravý míře by to chtělo jako se udržovat s tím jídlem.
0: No jak jste se pohybovali mezi tím internátem a stadionem?
1: Tak tedy občas jsme mohli chodit pěšky, protože to byla vzdálenost tak kilometru a půl, ale chodit to každý den několikrát úplně není dobré před závody. Ale jezdil tam autobus v nějaké dané časy, ale ne vždycky to úplně vyhovovalo všem, protože to nejezdilo úplně vždy.
0: Tak jak byste potřebovali. Ještě mi řekněte, jaké tam bylo počasí před těmi pár dny. Bylo horko? To Rieti je taková střední Itálie, říkám to dobře. Bylo horko?
2: No, myslím si, že nejméně tam bylo 35 stupňů.
0: Jak se závodí v 35 stupních vrcholovému atletovi, jako jste vy? No. Vnímáte to?
1: No pro mě jako pro dálkařku to není moc příjemné, protože tam jsem hodinu a půl a jakoby musím hodně pít, ale moc to nepomáhá, takže se furt polívám vodou, ty jsme měli i chladicí vesty, ale ty teda taky moc nevydrží v těch jako teplech, takže dá se to nějak, ale samozřejmě méně stupňů je lepší.
0: A Jakube, vy to máte jak, když se běží v 35 stupních?
2: Já to mám, nebo při závodě to vlastně skoro vůbec nevnímám, ale to rozcvičování je opravdu náročné. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme vlastně oba byli loni v Severní Makedonii na EOFu, kde taky byly 40 a letos vlastně na konci června na mistrovství České republiky v Olomouci bylo taky 40 stupňů, tak si myslím, že už jsme na to jakž tak zvyklí.
0: Jak funguje chladící vesta, Kristýno?
1: No, tam je nějaký gel v té chladicí vestě, který je nachlazený z mrazáku. No a pak to mám prostě na sobě a běhám s tím a čekám, než to steplá.
0: Ale potom samozřejmě na ten vlastní skok se to musí sundat a máte to normální své atletické oblečení. Musím říct, že jsem se dívala na nejrůznější videa, na kterých jste byla nejenom vy, ale i vaše další soupeřky a nejenom dálkařky, že jste vždycky holky perfektně upravené, krásně vlasy v pořádku, nalíčené. Cítíte to tak, že by člověk měl i na ten výkon nějak dobře vypadat, zejména mladá žena, jako jste vy?
1: No, já se na tom hodně zakládám, takže si myslím, že by to tak mělo být, protože atletika je fakt královna sportu a hodně se na ní kouká a myslím si, že když jsou ty sportovkyně upravený, tak se na ně kouká ještě líp.
0: Vy muži to asi tak nemáte, Jakube, nebo to taky řešíte? Vlasy asi, jsem se dívala, že všichni kluci měli hezky upravené. Jak to cítíte vy?
2: No, tak vlastně mi přijde, že všichni se tam snaží tak nějak jako vypadat dobře kvůli fotkám. Mně to upřímně bylo vzhledem k tomu vedru jakž takž jedno, takže já jsem si normálně polil hlavu vodou a běžel jsem s mokrýma vlasama.
0: Říkají naši dnešní hosté, atleti Kristýna Záhořová a Jakub Marek.

0: Našimi dnešními hosty jsou Kristýna Záhořová z AK Škoda Plzeň, která vyhrála juniorské mistrovství Evropy ve skoku dalekém, a také Jakub Marek z AC Domažlice, který přivezl z tohoto šampionátu stříbro v běhu na 400 metrů a zlato ze štafety. Měli jste vůbec během toho mistrovství čas sledovat navzájem ty svoje výkony, protože, jak jsem říkala na začátku, jste partneři, chodíte spolu, takže fandili jste si, věděli jste o sobě?
1: Jo, my jsme se hodně podporovali, protože já jsem třeba závodila dopoledne, takže Kuba se tam na mě přišel podívat a on pak závodil večer, takže já šla jakoby na něj. Ale potom, když jsem měla finále, tak jsme to měli ve stejný den, tak aby Kuba nebyl unavený, tak tam přišel na poslední pokus, ale zrovna já ten poslední pokus jsem skočila nejdál, takže to bylo takový hezký, že tam byl. No a já jsem tam pak pro něj byla večer.
0: Mm-hmm. Prožíváte před závodem nervozitu, nebo už přeci jenom máte něco za sebou a umíte si tu hlavu srovnat? Jak je to, Jakube, u vás?
2: Já si myslím, že já mnohem víc než svoji nervozitu, tak vlastně vnímám Tinky nervozitu na sobě. Ale no, já jsem jako s tím tlakem relativně v pohodě.
0: A Kristýna je nervózní před svým závodem?
1: No, jakoby trošku nervózní jsem, ale přijde mi, že víc nervózní jsem před Kubovou závodem.
0: Takže to máte úplně stejně. Kteří lidé stojí za vaším úspěchem? Pochopitelně je to především vaše zásluha, vaše dřina, vaše tréninky, ale někoho na pomoc potřebujete, tak kdo je to? Pojďme je představit.
1: Tak já bych určitě chtěla poděkovat mojí trenérce Adriáně Ujkanovičové, protože bez ní bych to nedotáhla, kam jsem to dotáhla. Ona se mě ujala v roce 2023 a od té doby se moje výkonnost fakt jako stupňovala. Jako měla jsem tam nějaký pády zdravotní, ale ona mě z toho vždycky dostala zpátky na vrchol a myslím si, že i pro ní je to teď taková jako odměna. A k tomu ještě moje rodiče, tak bez těch by to samozřejmě nešlo, protože mě ve všem podporujou, jak lidsky, tak finančně. A myslím si, že všechno tohle je potřeba. A samozřejmě tady Kuba, tak ten taky se mnou je vždycky všude.
0: No a Jakube, jak to máte vy s těmi lidmi, kteří jsou kolem vás?
2: Tak určitě mám skvělýho trenéra, u kterého jsem vlastně od roku 2024, kdy jsem přišel na sportovní gymnázium. Rozhodně letos mi hodně pomohla klinika Reklino tady v Plzni, kousek odsud, kteří mi pomohli vlastně se vrátit po tom zranění, a určitě rodina a kamarádi mi pomáhají.
0: Dobře, tak to je fajn, že to zaznělo. Máte nějaké sportovce, atlety, které berete jako své idoly, které obdivujete, nebo třeba jste obdivovali, Kristýno? Dokážete říct nějaké jméno, nějaké atletky, kterou považujete za svůj idol, z kterého byste si třeba mohla brát příklad?
1: Já tady vyloženě dálkařský idol v Česku nemám, protože tady nejsou dálkařky na takové úrovni jako třeba ve světě. Ve světě by to byla Tara Davis Woodhull z Ameriky, protože ta je mi taková jako nejpřímější, ale když jsem byla menší, tak jsem hrozně zblížila k Vicky Janské, která se mnou teď trénuje. A fakt jsem na ní jako malinká holčička vždycky koukala.
0: A už jste někde mnohem dál. A Jakube, co vaše běžecké idoly například?
2: No tak já jsem vlastně, když jsem byl malej, tak běhal jsem ještě osmistovku, tak můj idol byl Josh Kerr, který minulý týden zaběhnul světový rekord na míli, ale vlastně žádnýho idola na 400 metrů nemám.
0: Tak a teď se pojďme bavit o tom, co vás čeká po tom mistrovství Evropy. Co máte teď vy osobně před sebou?
1: No, takže původně já jsem měla závodit na mistrovství republiky dospělých v Plzni.
0: Které je teď v sobotu a v neděli, to bychom měli říct.
1: Které je teď o víkendu a já bych tam chtěla všechny pozvat, i když tam teda já závodit nebudu, ale přijdu se tam podívat, ale jsou tam všechny hvězdy z Česka a lístky jsou na místě, takže se tam všichni můžou přijít podívat. Ale co mě tady čeká, tak to je mistrovství světa juniorů v Eugene v Americe.
0: A to bude kdy?
1: To bude od 5. do 10. srpna.
0: No a jak tam vidíte svoje šance?
1: No, nastupuji tam z 5. místa a myslím si, že mám teď formu ale nechtěla bych nějak jako si dávat úplně vysoké cíle, abych byla nervózní. Spíš bych to nechala tak jako za odměnu, ale budu se samozřejmě snažit se tam vyšlapat co nejvíc.
3: Ano, budeme to sledovat a budeme vám samozřejmě strašně moc držet palce. No a Jakube, jak to máte vy s dalším plánem na nejbližší dny, týdny a měsíce?
2: No tak já vlastně jedu taky na mistrovství světa juniorů do Oregonu, do Ameriky a jedu tam na 4x400 metrů mix vlastně s Lukášem Marešem, Sofí Pišnotovou a Kačkou Čechovou nebo Nelou Bořkovou, to se ještě uvidí. A potom uvidíme, no určitě nějaká liga, nějaký mistrovství republiky družstev.
3: Taky budeme držet palce. Ještě mám jednu otázku na závěr. Kdy budete přecházet do seniorské kategorie? V kolika letech se to láme? Já úplně taky přesně nevím, je to v 18 nebo ještě déle? Je to déle?
1: Je to déle, protože vlastně juniorská kategorie končí, když nám je 19 a ve 20 je kategorie U23, takže vlastně taková ta vyloženě dospělácká je až ve 23.
3: Takže na to máte ještě čas. A to se třeba tady u nás v Českém rozhlase do té doby ještě uslyšíme. Našimi dnešními hosty byly dálkařka Kristýna Zahořová z AK Škoda Plzeň a běžec Jakub Marek z AC Domažlice. Ještě jednou velká gratulace. Udělali jste nám velikou radost. Držíme palce do dalších sportovních klání, ať vám to jde a těšíme se na slyšenou.
1: Děkujeme.

Rádio vašeho kraje a Jiří Korn za 3:45. V nemocnici v Chebu je nová zubní klinika, její součástí jsou i nové služby, za kterými museli pacienti dojíždět do velkých měst. Máme pro vás reportáž, nabídneme vám ji už po písničce. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne.

0: Několik moderních ordinací, 18 křesel a nabídka nových služeb. Taková je zubní klinika v nemocnici v Chebu. Vznikla v rámci druhé etapy rekonstrukce pavilonu C. Nová stomatologická klinika nabídne spolupráci jednak s chebskou nemocnicí, s Karlovarským krajem a nabízet bude i ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. V současné době ale má klinika téměř plný stav pacientů. Prioritně totiž přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi.
1: Je, jste tady od toho.
2: Ano.
1: Můžu se zeptat, či máte nové pacienty?
2: V tuhle tu chvíli teď přijímáme po jednom kolegovi. Poprosím, když tak volat někdy začátkem prosince o termín.
1: Začátkem prosince.
2: Jo.
3: Pane Josefe, vy jste přišel o lékařku, o zubní lékařku, rád byste se tady zaregistroval, takže jste se přišel zeptat.
1: Kdyby byla možnost, tak bych se chtěl zaregistrovat.
3: Nemáte zubního lékaře teď?
1: Nemám, protože skončila z ničeho nic, žel rychle.
3: A ten prosinec, stačí vám to?
1: Musí mi to stačit, protože jinou možnost nemám.
4: V tuhle chvíli nové lidi nepřijímáme, přijímáme lidi po končících lékařích s tím, že upřednostňujeme teď končícího lékaře, který byl součástí našeho stomatologického centra. Po něm nám zbývá zhruba 1500 pacientů, pan doktor je již důchodového věku. Další registrace plánujeme až ve chvíli, kdy budeme mít nové zubní lékaře a bude ta kapacita uvolněnější.
3: Říká stomatolog Jakub Papež. Nutno také dodat, že nejste úplně novými lékaři, ale že jste se přestěhovali vlastně z jednoho místa na druhé, to znamená, že vy ten svůj kmen pacientů máte.
4: Ano, je to přesně tak.
3: Budete nabízet daleko širší služby. Jaké služby to budou?
4: Ošetření u stomatochirurga, kam se mohou objednávat i neregistrovaní pacienti, jsou to chirurgické výkony, potom ošetření u parodontologa, kam se opět mohou objednávat neregistrovaní pacienti, to je vyšetření ústních sliznic a poté ortodoncie, kde se také mohou objednávat pacienti, ty jsou většinou objednávání na žádost ošetřujícího stomatologa.
3: Budou ti noví lékaři?
4: Určitě naším cílem je tu zubní péči nadále rozšiřovat a zajistit nové stomatology, ale jejich nástup není hned, ale v průběhu roku. Cílem je mít vždy plnou kapacitu lékařů, tak aby jsme mohli vzít maximální počet pacientů, abychom udrželi normální objednací doby. Realita je taková, že kraj by potřeboval ještě tak 2 až 3 takovéhle zubní kliniky, aby dokázal pojmout veškerý ten objem těch pacientů, který tady bez té péče jsou. My se bohužel dostali do takového mezigeneračního období, kdy teď skončilo velké množství zubařů, který už léta přesluhovali a vlastně chybí 15 let, než přijdou ty další mladí lékaři.
3: Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis z hnutí ANO. Jsme v prostorách nové zubní kliniky v Chebu. Co to vlastně pro Karlovarský kraj znamená?
5: Když to řeknu zjednodušeně, obrovský přínos, protože po čem lidé nejvíce volají, jsou právě zubaři. My máme nastavený bonifikační systém poměrně štědrý, ale i tak se nám nedaří.
3: Už v tuto chvíli vlastně jasné, že už jsou teď naplněné kapacity, co se pacientů týká tady v klinice zubní. Kraj ale bude rozšiřovat tuto péči a týká se to právě Karlových Varů.
5: Ano, tam už máme vybraného provozovatele. Je to opět záležitosti Karlovarské krajské nemocnice a chtěli bychom, aby ta klinika byla hotová 28-29. Tam počítáme, že by to mohlo obsáhnout kolem 5000 nových pacientů v Karlovarském kraji.
3: Karlovarský kraj za vybudování moderního pracoviště zaplatil přes 50 milionů korun. Z Chebu Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdámlovou vám nabídneme tak jako každý pátek i dneska a tím dnešním tématem budou bolestivé šlachy na rukou a nohou a bude to po 13. hodině. Teď nám zbývá 7 minut do 11. Počkejte si na další aktuální zprávy, třeba teď s Lucí Bílou.

0: vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Správa železnic přestaví seřaďovací nádraží v Plzni na Doubravce. Mořský orel je novým maskotem plzeňských strážníků a bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Příjemné páteční dopoledne přeje Andrea Samešová. Správa železnic vybrala projektanty na přestavbu seřaďovacího nádraží v Plzni na Doubravce. Projekt by měl vyjít asi na 180 milionů korun. S dokončením se počítá kolem roku 2035. Správa železnic úzce spolupracuje s ředitelstvím silnic a dálnic, jak doplňuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
3: Hlavním cílem společného projektu z ŘSD je stavba silnice 1/20 v úseku Jateční a Naroudné. Úpravou seřaďovacího nádraží a posunutím výhybek vznikne prostor pro plánované vedení silnice pod kolejištěm.
2: Plzeňská městská policie má nového maskota, mořského orla Edu. Využívat ho bude hlavně během preventivních akcí. Proč je maskotem právě orel, vysvětlí mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
4: Výběr u mořského orla není náhodný. Tento majestátní dravý pták je symbolem bystrosti, odvahy, rozhledu a ochrany. Právě tyto hodnoty jsou neodmyslitelnou součástí každodenní práce strážníků, kteří se starají o bezpečí obyvatel města Plzně, pomáhají lidem v nouzi a svou preventivní činností předcházejí rizikovým situacím.
2: V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
5: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
6: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
5: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
7: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
5: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Cyklisty na Tour de France dnes čeká 19. etapa. Na horskou trať dlouhou bezmála 128 kilometrů vyrazí závodníci ve 14 hodin. V čele slavného závodu je stále Slovinec Pogačar, na druhého Belgičana Evenpoola má náskok 4,5 minuty.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý vítr západních směrů, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala na Klatovsku na silnici 187 v Kolinci. Srazila se dvě osobní auta. Na místě už zasahují policisté. Na silnici 26 u Chotěšova na jižním Plzeňsku poblíž kláštera se pohybují pracovníci údržby zeleně a vozovka se opravuje ve spáleném Poříčí na Plzeňsku v ulici Štítovská. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne, je 24. července, 4 minuty po 11. Na úvod hodiny jsme pro vás připravili Ivetu Bartošovou a také skupinu Kex. A pak se budeme ještě trochu podrobněji věnovat počasí nejenom tomu dnešnímu, ale hlavně tomu víkendovému.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: 2 minuty před 11:15 máme pro vás aktuální předpověď. Začínáme ještě dneškem, bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 29, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, během dne většinou mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Neděle bude nejteplejším dnem tohoto týdne. Ráno bude jasno až polojasno, od jeho západu postupně oblačno až zataženo. Zpočátku čekáme přehánky jen v Čechách ojediněle, odpoledne a večer místy a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty v neděli 27 až 31 stupňů Celsia. Slabý během dne většinou mírný vítr jižních směrů od 2 do 6 metrů za sekundu se bude večer měnit na západní. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a skupina Smoky 3 minuty po 11:15. Název keře se propsal i do názvu města. Už za chvíli se s naším seriálem Místopis západních Čech vydáme na severní Plzeňsko do města poblíž Plzně, které je rodištěm významného malíře i dějištěm velké turistické akce. Tak schválně, které město to bude? Počkejte si na to pár minut.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: V dnešním díle našeho seriálu se vydáme na severní Plzeňsko. Město leží asi 9 kilometrů od Plzně, známe je například i tím, že se tam narodil slavný český malíř Václav Brožík a také se tam koná jedna z našich nejvýznamnějších turistických akcí. Když řeknu, že městem protéká řeka Třemošná, zvaná také Třemošenka, už budete určitě vědět, kam míříme. Třemošnou a možný původ názvu města přiblíží nezávislý starosta Jaromír Cajdhaml.
2: To údolí té říčky, kdysi tam býval takový lužní les, dalo by se říct, a převládala bříza a taky ty křoviska střemky, to je střemka roznovitá, dneska odborně, že jo, ale ta střemka, to byla známá už v dávné době, je to takový keř s bílým kýtkem, ten okolo potoka se vyskytoval hojně, no a první lidé samozřejmě dávali taky asi první názvy, takže já se domnívám, že opravdu to vzniklo z toho keře Střemcha.
1: Kdy byla o Třemošné první písemná zmínka?
2: Je dochovaná ve vídeňském archivu z roku 1181. Tady vládl kníže Bedřich, to byl takový nevýrazný panovník český, byl dosazený Barbarosou na český trůn. A ta zmínka samozřejmě právě ve vztahu k tomu názvu je o Střemošné. Píše se tam potom dál o 10 let dál, ta ves Střemcha, Střemošná, patřila vladykovi Radostovi Střemošné a tam už je to s to Střemošná. Pak následovaly taky různý zkomoleniny v dalších letech, takže ta první zmínka ovšem asi neurčuje přímo vznik té Třemošné, protože tam následně potom někdy kolem roku 1280 patřila Třemošná kapitule Mělnické a proboš Mělnický si v jednom zápisu, který je taky dochován v archivech, stěžuje na malý výnos právě z té vsi Třemošná.
1: Třemošné se narodil významný český malíř Václav Brožík. Jehož rodný dům je kulturní památkou.
2: Ten se spíš jako kulturní památka stahuje k hamernictví, protože ten dům byl součástí Hamru, kde se vyráběly lopaty, krumpáče a podobně. Je to taková ukázka té architektury z roku 1850.
1: Za zmínku stojí i zdejší čtyřboká kaple se zvonovou střechou.
2: Byla vysvěcená v roce 1857. I ten zvon, který tam je, už je asi o 3 roky starší než samotná kaple. Myslím si, že ještě za zmínku stojí kamenný mosty, které jsou tady. Most přes Třemošenku. Je tady most kamenný železniční. To jsou takové stavby, které opravdu jsou i nádherné.
1: V Třemošně najdeme také nenápadný, nicméně historicky zajímavý pomník mistra Jana Husa. Pomník se sochou v nadživotní velikosti stojí v severní části města, kde je od roku 1946.
2: Byla dost jakoby porušená, několikrát se stěhovala. Dříve byla někde v tom prostoru ty bývalý návsi, pak se ta se stěhovala do toho kopečka nad Třemošnou. O tom ví málo lidí, protože on moc vidět není, ale myslím si, že tam samozřejmě ty lidi jako turisti cestu najdou. I kolikrát tam je vždycky pořádaná Třemošenská padesátka, tak dokážou ty turisti samozřejmě tohoto okolí včetně té sochy navštívit.
1: Třemošenská padesátka je tradiční dálkový pochod a cyklistická jízda pro veřejnost. Jedná se o jednu z nejznámějších akcí u nás, která se koná už více než půl století.
2: Kde se schází až 2000 turistů a pokaždý si najdou krásnou trasu, která samozřejmě jim ukáže celý to okolí a okolní vesnice. Je to moc zajímavá záležitost, takže pro turistiku ten program by se tady asi vždycky našel.
1: Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sí.
1: Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 4 minuty po 11:30, za chviličku po písničce Michala Tučného vám nabídneme kalendárium. Petr Jungmann nás zavede třeba do Detroitu, ale také do Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Za chvilku.

a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj, jen pro ty, co mají hlavu v oblaku.

0: remembered.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký

Lenka Filipová, 2 minuty po 11:45 v našem pátečním dopoledním programu. Ještě vám dlužíme, tak jako každý všední den před polednem Babské rady, Jarka Vykoupilová vám chce dneska ukázat, že i z několika běžných surovin může vzniknout rychlý a přitom výživově hodnotný oběd. Už za chviličku uslyšíte podrobnější informace.

0: Hospodářské rady.
1: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlojídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou

0: Vyřekl to mluvčí resortu. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpán Kazíková. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviku a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
1: Teďka si dáme na ruku trackery. Už jste si tam dala jeden na zápěstí.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
1: Pacient tohle to velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
2: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Hrádek na Rokycansku připravuje nové obecní pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Momentálně město buduje kompletní infrastrukturu, která má být hotová do konce roku. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
3: Celá lokalita bude kompletně zasíťovaná, takže pozemky budou mít vodovod, kanalizaci, plynovou přípojku, elektrickou přípojku. Celá ta lokalita bude mít veřejné osvětlení a budou udělány komunikace a parkovací místa.
0: Cílem je přilákat do města nové rodiny. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí resortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
0: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík proti ruských sankcí. Unie do něj zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Sport. Německý fotbalový svaz dnes jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. 59-letý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Klopp dostal za úkol zotavit národní tým z dalšího neúspěšného mistrovství světa. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách maximálně 21. Povane slabý vítr západních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na silnici 145 u Dlouhé Vsi na Klatovsku. Další dvě auta havarovala v ulici Studentská na křižovatce s Karlovarskou v Plzni. Nákladní auto bouralo s osobním v Plzni v ulici Přemyslova u obchodního centra Plaza. U Kralovic na severním Plzeňsku je nehoda nedaleko kostela. A dvě auta bourala na silnici 187 u Kolince na Klatovsku. I tam opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
6: 221 554 222, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Plzeň. Už můžete začít telefonovat a objednávat svoje přáníčka. Za mikrofonem Iva Kokešová, přeje vám krásné páteční odpoledne. Máme 5 minut po 12.

0: Paní Jitka nám telefonuje z Bukové u Merklína. Dobrý den.
1: Dobrý den a já mám dneska také přání, ale s předstihem posílám blahopřání hudební pro paní Annu Šindelářovou z Bukové, která bude mým jmeniny. Ani k tvým jmeninám ti přeji hodně zdraví, štěstí a radost pravnoučka Jiříčka. To ti přeji Jitka a Věra. A děkuji vám.
0: Ráda se stalo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď nám telefonuje paní Ivana Zborov. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase a dneska bych chtěla poslat písničku pro paní Anu Kochmanovou, která bude mít v neděli svátek. Už je to stará paní, ale pořád je vitální. Takže Aničko, přejme ti s Libuškou všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. A když už jsem se dovolala, tak bych chtěla taky poslat písničku pro paní Loudovou z Borov, pro paní Soukupovou z Přeštic, pro paní Aničku z Dlouhý Louky a paní Aničce Kalčíkové do Lužan. Děkuji vám za zahrání a přeju hezký den.
0: Vám také krásný den, naslyšenou příště.

Český rozhlas Plzeň a páteční písničky pro vás tu následující vybrala paní Jana z Domažlic a posílá ji Liborovi ke včerejšímu svátku a k zítřejším krásným narozeninám. No a přejeme všichni všechno nejlepší.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Na telefonu je teď paní Vlasta z Holíšova. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Děkuji vám. Přeji všem lidem dobré vůle. Krásný den. Iva a Vlasta díky Českému rozhlasu Plzeň posílají k svátku paní Anice Doudové z Holíšova přání všeho nejlepšího, hodně prochozených kilometrů a dobrou náladu. Prostě všechno jen to nejlepší, ať nám to po prázdninách na trénování paměti s paní Burdovou rychle nastartuje mozek. Děkuju moc krát ještě jednou a naslyšenou.
0: Nemáte zač, díky. Paní Vlasto, zdravíme do Holíšova a naslyšenou.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje pan Václav ze Březí. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás z rádio, zdravím posluchače, kamarády, kamarádky. Písnička letí do Vojovic pro Aničku, která v neděli slaví svátek. Přejeme jí hodně štěstí, co nejvíce zdraví, lásky, spokojenosti, ať se jí daří. To jí přeje milující přítel Honzík s celou jeho velkou rodinou. Přidávají se příbuzní a známí. Dále bych chtěl pozdravit vaše věrné posluchačky, a to Zuzanku do Přeštěc, Vlastičku do Rokycan, Draušku do Kbelnice, Alenky do Vojovic, Marušku do Makova, pana Vladimíra do Radkovic a prezidenta klubu pana Pepíka Bradda do Skašova. Paní Evo, já moc děkuji, přeji krásný víkend a těším se někdy na shledanou.
0: Nemám co dodat, Václave, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční písničky pro vás. Na telefonu je pan Ladislav ze Staňkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím. Já bych si přál nechat zahrát písničku pro svou milovanou ženu, která zítra oslaví 50 let, pro svou ženu Štěpánku Názdravu ze Staňkova. Děkuju.
0: Tak jí přejeme všechno nejlepší. Pevné zdraví a ať se jí všechno v životě daří k těm 50. Mějte se, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Růža z Plzně. Zdravím vás, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás také zdravím, celý Československý rozhlas, tedy plzeňský. A já bych měla takovou prosbu a chtěla bych nechat zahrát mýmu bráchovi, který pochází z Nový, ale momentálně bydlí u mě v Plzně, protože je nemocný a starám se o něj, jsem jeho sestra. Já bych mu chtěla popřát dneska k narozeninám, 75. všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, aby ještě měl, aby tu ještě nějaký pátek s námi byl. Mu přeje sestra Růža, přítel Péťa a pak mu to přeje vnuk Pepa s rodinou. A moc mu přejeme to zdravíčko, aby měl. A vám moc děkuju za písničku. A zase někdy naschledanou.
0: Naslyšenou, paní Růžo.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Teď máme na telefonu paní Jarku z Litic. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a chtěla bych nechat zahrát paní Kašparové z Nezvěstic k zítřejšímu svátku a přeju jí hlavně pevné zdravíčko, hodně pohody a krásné letní dny, ať si užívá.
0: Dobře.
1: A písnička by byla 7 žlutých kamínků.
0: Ano, je připravená. Paní Jarko, naslyšenou příště.
1: Děkuji.

0: Ještě přivítáme ve vysílání pana Josefa ze Zbyroha. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Já bych vás chtěl poprosit zahrát písničku pro vnučku Kristýnku Bělohlávkovou a přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví a ať se jí splní její tajný přání. Ona ví jaký.
0: Dobře.
1: Přejí to babička, dědeček, tatínek, maminka, teta Katka, strýda Fanda a fanoušek a Honzík.
0: A když je to tajné...
1: Děkuji za zahrání, ano.
0: Když je to tajné přání, tak nám ho neřeknete do vysílání, že mám pravdu.
1: No,
0: to by se to nesplnilo.
1: Řeknu,
0: to by se to
1: takhle,
0: nesplnilo.
1: To by slyšel tatínek její a to by bylo špatně.
0: Dobře, tak si prostě pustíme fantazii teď na špacír a budeme všichni přemýšlet, co by to mohlo být. Pane Josefe, zdravíme do Zbyroha všechny naše posluchače a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se hezky, nashledanou.

Teď mě tak napadá, jestli Kristýnka, jaký před chviličkou přál dědeček ze Zbyroha, nechce koně, ale nevím, je to jenom takový nápad, necháme to otevřené. Za 5 minut už bude 1 hodina, hrát na vaše přání budeme zase zítra v pravé poledne a teď už si počkáme na zprávy a po 13. hodině vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Iva Kokešová přeje krásné odpoledne a příště naslyšenou. Love.

0: Studium. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Domažlicko se dlouhodobě řadí k nejsušším oblastem Plzeňského kraje. Opakovaně to potvrzují vědecká data. Plzeňské Litice mají hotové základy nové mateřské školy.

0: našich herních výsadbách, kde jsme už teď přišli minimálně o 50%.
1: V Plzeňských Liticích pokračuje stavba nové mateřské školy. Výjít by měla na více než 100 milionů korun a s otevřením se počítá v září 2028. Jak stavba pokračuje, popisuje starosta Litic Michal Hausner z Hnutí ANO.
2: V uplynulých měsících firma pracovala na takových těch méně viditelných pracích a to bylo zbudování základů a základové desky. To už máme v tuhle chvíli hotové, základová deska je zaizolovaná a v současné chvíli už probíhá zdění obvodových zdí a příček hrubé stavby.
1: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
3: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
3: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
5: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
3: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
1: V Plzni se o víkendu uskuteční atletické mistrovství České republiky. Na medaile pomýšlí také řada zástupců pořádající Škody. V soutěži diskařek, která je na programu v sobotu dopoledne, je největší favoritkou na zlato domácí Barbora Tichá.
6: Plán vyhrát disk a fandit, to by byl ideální scénář. Nejdřív se chci soustředit na svůj závod a nechat v sektoru všechno. A pokud se to povede, budu si chtít mistrovství užít i z druhé strany a podpořit i ostatní a poté to společně se všemi oslavit.
1: Diskařská soutěž i s Barborou Tichou začne na městském stadionu na Skvrňanech zítra dopoledne v 10:30. Počasí. Bude většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý vítr západních směrů. Rostylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 193 u Kladrub na Tachovsku boural autobus a osobní auto a v Třemošné na severním Plzeňsku v ulici Plzeňská bouralo osobní auto s motorkou nedaleko Sport Arény. I tam opatrně šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
8: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
9: Dobrý den, dneska máme šlachy.
8: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
9: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
8: Ano, pane doktore, bolí mě nohy, co mám dělat? Kulhejte.
7: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď... Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehen. Sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu, jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat nebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu táhá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledním prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý. A pak mám schopnost zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový...
1: Ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachou?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Hmm. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik, vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty?
2: Tahuje. Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen, byla malá kvůli se automobilu, šla po spolu jezdkyně, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal, ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme muset.
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak už vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi
0: takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte. V rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající jako ta příčina, jestli na něco šlapnete nebo je horko?
2: K tomu.
0: To musíte
1: to
0: poznat,
1: vám neřekne
0: to musíte
1: nikdo.
0: Poznat vy vysledovat
1: to. Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepšuje.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jako v té, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... u šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukách?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu počase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Správa železnic přestaví seřaďovací nádraží v Plzni na Doubravce. Folklor i dechovku nabídne anenská pouť na Tanaberku na Domažlicku. Prezident Pavel poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za probuzení vlastenectví. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Správa železnic vybrala projektanty na přestavbu seřaďovacího nádraží v Plzni na Doubravce. Projekt by měl být asi na 180 milionů korun a hotový by měl být kolem roku 2035. Správa železnic na něm úzce spolupracuje s ředitelstvím silnic a dálnic, jak doplňuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
2: Hlavním cílem společného projektu z ŘSD je stavba silnice 1/20 v

0: nějakých stánků z perničky, s drobnostmi, s takovými těmi typickými poutními obrázky a podobně, co můžete i na jiných poutích vidět.
1: Akce se koná v rámci projektu Západočeské baroko a je podpořena Plzeňským krajem. Vstup je zdarma. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě podle něj zasahují záchranáři. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes také uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel. Ukrajinci také zasáhli další velkoslad k ruského internetového obchodu Whiteberries. Sport. Házenkářky DHC Plzeň mají za sebou úvodní týden společné přípravy na novou interligovou sezonu. V ní družstvo nově povede místo Pavla Faráře trenérka Jana Bureš-Galušková. Jejím cílem bude s omlazeným týmem zabojovat o play-off.
2: Vzhledem k tomu, že všechny vlastně ty holky znám skoro od malička, tak jsem si říkala, že to ještě zkusím a že doufám, že to prospěje Plzni. No, ambice pro nadcházející ročník budou o fous větší, nechtěli bychom se zachraňovat, chtěli bychom být v té horní polovině, aby jsme tou sezonou prošli v klidu, bez nervů a lépe než loni. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v údolí Šumavy se teploty mohou dostat až na nulu. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Povane slabý, proměnlivý vítr během dne z jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni havarovalo osobní auto v ulici Koterovská nedaleko radnice Slovany. Na silnici 193 u Kladrub na Tachovsku bouralo osobní auto s autobusem a ve Stodu na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská se srazila dvě osobní auta, i tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a téměř 5 minut s vámi je Český rozhlas Plzeň. Krásné páteční odpoledne vám přeje Nikola Valová. Když se vás někdo zeptá na nejvyšší horu světa, asi odpovíte Mount Everest, teda já věřím tomu, že ano. Věděli byste ale, jaká je nejvyšší známá hora celé sluneční soustavy? Odpovíte

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dokola.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas.
1: Na Hradě Švihov dnes a zítra proběhne letní kulturní festival Hrady CZ. Mezi dnešními vystupujícími jsou například Rytmus nebo MIG-21. V Plzni se koná poslední koncert v rámci akce Večery vážné hudby v Proluce. Na programu je například od 18 hodin vernisáž výstavy Barva na ulici Unie výtvarních umělců Plzeň. V Proluce a na náplavce na řece Radbuze jsou až do 10. září k prohlédnutí velkoformátové malby. Na dvoře Šternberg na Zelené hoře se koná koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Koncert začne v kinosále bývalého vojenského štábu od 18 hodin. Letní retro kino v Zámeckém parku na Spáleném Poříčí láká ve 21.30 na promítání snímku Na pytlácké stezce. V Manětínském zámku se uskuteční povídání o barokním věžním stroji z roku 1717. Na programu je také promítání fotografií a zazní i barokní kytara. Akce začíná v 19 hodin. V rámci Anínské pouti v kostele svatého Mořice na Mouřenci u Anína na Klatovsku vystoupí od 18 hodin kytaristka a zpěvačka Lenka Filipová se svými hosty. Na Anínské návsi pak od 8 hodin večer zahraje kapela Extra Band Revival. To byly tipy Českého rozhlasu Plzeň a za chvíli vám přineseme ještě jeden. V reportáži se podíváme do Mariánské Týnice. Toto poutní místo je dominantou krajiny nad údolím Královického potoka. Srdcem celého areálu je kostel Zvěstování Paně Marii a právě tam zamíří dnešní turistický tip. Počkejte si.

0: Tip nás zavede na poutní místo. Mariánská Týnice na severním Plzeňsku je stavebním klenotem vrcholně barokní architektury Jana Blažeje Santiniho. Tato národní kulturní památka je v současné době sídlem muzea a galerie severního Plzeňska. Za historií, architekturou i mystikou se tam vypravila redaktorka Jitka Doubravová.
1: Vstoupili jsme do Mariánské Týnice.
2: Máme dva okruhy, prohlídka kostela a ambitů, nebo proboštství, kde se nachází refektář s freskovou výzdobou a stále expozice muzea.
1: Popisuje průvodkyně Hana Frečková. Vstupujeme do expozice Baroko a jeho svět, která je pro oba prohlídkové okruhy společná. Návštěvníci se tady seznámí s tvorbou architekta Jana Blažeje Santiniho a jeho odkazem.
2: Před námi je model Mariánské Týnice, v tomto případě už se dvěma ambity, které podle plánu Santiniho měly přiléhat k tomu poutnímu chrámu ze západní a východní strany. Mariánská Týnice bohužel po zrušení klášterů nebyla vystavěna v celistvosti tak, jak to Santini navrhoval. Právě ten jeden ambit, ten východní Týnici, chyběl a k jeho dostavě došlo až téměř po 300 letech od Santiniho smrti.
1: Byl otevřen poměrně nedávno, v roce 2021.
2: Dotváří jedinečnou kompozici té dvojice symetricky situovaných ambitů. Poutník přichází do toho poutního místa za nějakým účelem, buď s prosbami, nebo kvůli meditaci, a ta otevřená náruč je teď představena prostřednictvím těch dvou ambitů.
1: My teď pokračujeme dál do kostela Zvěstování Panny Marie do poutního chrámu.
2: Když sem návštěvníci stoupí, tak první zvednou okamžitě oči nahoru k té dominantní kupoli kostela, která se zvedá v křížení ramen. Baroko nás táhne k těm nebesům, tím pohledem. Další dominantu, kterou můžeme zmínit, nádherná fresková výzdoba. Díváme se na iluzivní oltář, který je vysoký cirka 23 metrů. Vidíme, jak sem krásně, dneska sluneční den, proniká zlatá záře. Baroko krásně dokázalo působit na emoce, na city, které doprovázela ruku v ruce, jak ta architektura, výtvarné umění. To vše ještě doprovázela hudba, kterou v tuto chvíli tady také slyšíme.
1: Tady vidíme i nějaké moderní díla.
2: To jsou skleněné zvony, je to pozůstatek z loňské výstavy Zvuky prostoru. A byly nám tady ponechány a jsou velkým lákadlem pro návštěvníky, jak pro ty malé, tak větší, že kdo jde kolem, tak si vyzkouší na ty skleněné zvony zacinkat, což ostatně můžeme i my teď.
1: Kromě výstav je areál také místem konání řady různých kulturních akcí a divadelních představení. Z Mariánské Týnice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Máme pátek 24. července, bylo 3:15 a to znamená, že otevíráme naše rozhlasové tržiště. Nabízet své věci můžete na telefonní lince 221 554 222. Tak jako první volající, dobrý den.
4: Dobrý den. Nabízím přívěsný vozík za auto, dámské kolo Favorit. Na telefon 602 426 658.
3: Já ještě zopakuji 602 42 66 58, to je telefonní číslo, na které můžete volat. Já děkuji a podíváme se na dalšího volajícího. Dobrý den.
5: Hezký den přeji. Já bych prodala heligonku značky Delicia. Harmonika je třířadová, je tříhlasná. Červená perleť je jako nová, uložení v kufru. Skutečně je to stav nového nástroje. A zájemci mohou volat na plzeňský kontakt 607 553 306. Opakuji kontakt 607 553 306.
3: Děkujeme a podíváme se, kdo další se nám dovolal. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám Citroen C3, třídveřák, nově po technické, v okolí Merklína, 606, 230, 424, k odběru i hned.
3: Zopakuj telefonní číslo 606 230 424 a půjdeme na další inzerát. Dobrý den.
7: Dobrý den. Já volám z Domažlicka a chtěla bych prodat okružní pilu domácí výroby velmi levně a dále bych chtěla prodat masážní lehátko a bylo by to na telefonním čísle 737 530 518.
3: Já tedy zopakuji telefonní číslo 737 330 518. A další se nám dovolal. Dobrý den.
8: Dobrý den, prosím vás, prodala bych pánské horské kolo, úplně zánovní, černé barvy, původní cena 16 000, nyní 4 000. Pak bych prodala celou sbírku gramofonových desek, velké, malé, byly by levně, a bižuterie mám i jabloneckou. Vše na plzeňském čísle 721, 761, 834. Znovu opakuji kontakt. 721, 761, 834. Děkuji za vaše služby a přeju hezký den i víkend. Naslyšenou.
3: A pokračujeme dál dalším inzerátem. Dobrý den. Slyšíme se?
9: Dobrý den. Já bych měl na prodej železné rošty 110 x 90 cm, 11 kusů a za druhý bych prodal sbírku anglického porcelánu 30 kusů. A bylo by to na telefon 773 582 938 a je to doma Zicko.
3: Ještě jednou tedy zopakuji telefonní číslo 773 582 938. Čas rozhlasového tržiště se pomalu chýlí ke konci, ale ještě určitě nějaký inzerát stihneme. Takže vás vítám, dobrý den. Slyšíme se? Tak nejspíš nám to vypadlo, zkusíme dalšího volajícího. Dobrý den.
10: Dobrý den. Já bych prodal plynový sporák na propan buton, hodný nochatu nebo chalupu. Číslo telefonu 728 377 586.
3: Já ještě jednou zopakuji telefonní číslo 728 377 586. Volajících je stále hodně, ale čas už se nám pomalu chýlí do dalších aktuálních zpráv. Tohle bylo rozhlasové tržiště a znovu pro vás budeme s naším tržištěm opět v pondělí ve 3:15.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku je soběstačná, funguje bez dotací. V Horažďovicích na Klatovsku začala roční rekonstrukce sběrného dvora. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku už nepotřebuje dotace. Kamenný obchod tam funguje rok a provozuje ho obec. Ve vybrané dny je tam obsluha a po zbytek času pak samoobslužný prodej. Provoz a zařízení prodejny podpořil v minulém roce Plzeňský kraj i obec. Letos už to není potřeba, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
3: Je důležité, aby lidé i v menších obcích měli dostupné základní služby a nemuseli třeba kvůli každému nákupu jezdit do větších měst. A právě samoobslužná prodejna ve Vidicích ukázala, že moderní technologie mohou venkovu pomáhat. Díky plně automatizovanému provozu je obchod dostupný zákazníkům kdykoliv, ale zároveň nestratil svůj lidský rozměr.
2: Plzeňský kraj vloni podpořil prodejny v 50 obcích částkou přes 3,5 milionu korun. Letos to budou skoro 3 miliony pro 54 obcí. V Horažďovicích na Klatovsku začíná kompletní rekonstrukce sběrného dvora. Byl ve špatném technickém stavu a nevyhovoval ani kapacitně. Nový dvůr bude mít moderní technologie, lepší

0: starosty stát přestěhování dvora a úprava provizorních prostor v areálu bývalého kláštera. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Todt na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil, spálil už území o velikosti Plzně.
1: Z poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 tisíc lidí.
2: Klidně jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
1: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 kilometrů jižněji vyhnal z domovů přes 23 tisíc lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
0: Seriál motokrosového mistrovství světa zavíká o víkendu opět po roce do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou velké ceny České republiky bude Julius Mikula, který je pravidelným účastníkem šampionátu a v kategorii MX2 je průběžně desátý.
3: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, v údolí Šumavy se teploty mohou dostat až k nule. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách 23 až 26. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stodu na jižním Plzeňsku na náměstí ČSA bourala dvě osobní auta. Na silnici 180 u Nýřana na severním Plzeňsku se srazila také dvě auta. V Plzni na Slovanech ulici Koterovská havarovalo osobní auto a na silnici 180 u obce Kanice na Domašlicku je také nehoda dvou aut. I tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Aktuální zpravodajský servis Českého rozhlasu Plzeň skončil 5 minut po 3. hodině. Máme pátek 24. července. Já věřím, že už máte na víkend připravený nějaký odpočinkový plán. S námi teď můžete vyrazit na Šumavu po stopách policie Modrava. Ukážeme si, kde reálně stojí slavná služebna i chalupy ze seriálu. Nenechte si to ujít. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Prostředí Šumavy v televizi skvěle funguje a policie Modrava tam před lety spustila doslova lavinu turistů. Lidi dodnes objíždějí místa, kde se natáčelo. Někdy je ale těžké poznat, co je realita a co jen filmový střih. Kde slavné lokace reálně najdete, to nám teď poví regionální stopař Jiří Trnka. Jirko, zdravíme tě na Šumavu.
2: Dobré odpoledne. To hlavní, co lidi k seriálu přitáhlo, byla poctivá a reálná Šumava. Jaroslav Soukup to totiž nemontoval v žádném ateliéru u Prahy, ale pozbíral reálné chalupy na Srní, na Modravě nebo v Chynicích a divák ty lokace z obrazovky okamžitě poznává. Navíc je to skvělý způsob, jak projít klasické výlety, propojit klasické výlety s poznáváním konkrétních míst televize, protože většina z nich je bez problémů přístupná.
1: Nejznámější je asi policejní stanice v Kašperských horách. Co tam turista ve skutečnosti uvidí?
2: Nikol, to máš pravdu, služebna není žádná kulisa. Na náměstí v Kašperskách fakticky sídlí obvodní policie. Hned vedle poznávám poštu i hotel a z jednotlivých dílů kousek za městem je pila na Červené anebo Ranch Voglezang. A když sjedete k Otavě směrem na Anín a Reinstein, dorazíte k ikonickému kostelu Mouřenci, kde se točily dramatické scény, ale také pohádka Anděl Páně.
1: Ještě nám prosím, Mirko, řekni, kde najdeme další známá místa, pokud chceme vyrazit dál do terénu.
2: Určitě vyražte na Filipovu huť, tam je hasičárna, která hrála v seriálu. Na Srní zase stojí seriálový Konzum a hotel slavnou Robenku pošťačky Válkové. Na Horních Hrádkách tu už ale nehledejte, tu sežrala dřevomorka, tak se musela spálit. Určitě si ale projděte v Chynicko-Tetovský kanál, Kemp Antigl anebo chodní kolem Vidry až k Turnerovce, tedy k Turnerově chatě.
1: Mockrát děkujeme, že jsi nás provedl oblíbenými televizními místy Šumavy. Jirko, krásný víkend ti přeju.
2: Je tady krásně, krásný víkend.
1: No a už za chvíli tu bude další zastavení zámeckého léta. Pozvánku pro vás bude mít František Kinský.
0: Regionální stopař. Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo čtvrt na čtyři, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Kam se vydáme v dnešním vydání zámeckého léta? To je otázka, na kterou nám právě teď odpoví náš zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Co je to inkaso?
1: Je to nějaká hra, jméno hry?
2: Něco jako je třeba pako nebo nějaká taková vynadávka.
3: Anglická nějaká věc, anglicky.
4: Nějaký tablety, prášky.
5: Inkasovaný gól, že třeba prodavači kontrolují zboží.
6: Když má někdo hodně peněz a najednou zkrachuje.
7: Nějaká bomba.
8: Že jako něco neplatí.
9: Že to je třeba nějaký nadávací slovo.
10: Že to je nějaká nemoc, na co se umírá.

polovině je prázdninová, je soutěž prázdninová štafeta. Děti a mládež opět láká na prázdninové putování po turisticky atraktivních cílech v Plzeňském a letos poprvé také v Karlovarském kraji. Více vám povíme už za malý okamžik.

0: Písničku dospíval Dalibor Janda. V 15 hodin a 38 minut je s vámi Český rozhlas Plzeň. K návštěvě hradů, zámků, ale také muzeí, rozhleden nebo naučných stezek vyzývá už 23. ročník prázdninové štafety. Tradiční soutěž je zhruba v polovině a jako každý rok je určená pro děti a mládež do 18 let. Láká na prázdninové putování po turistických cílech v západních Čechách. Letos jich je skoro stovka. Poprvé se nejedná jen o atraktivní místa v plzeňském kraji, ale nově jsou v soutěži i lokality v kraji Karlovarském. Soutěžící mohou vypátrat a navštívit třeba pramen řeky Střely.
1: Víte, kde pramení řeka Střela? Tady v Prachometech, v Karlovarském kraji.
2: Naprosto správně, sice konkrétní pramen je pořád předmětem dohad vodohospodářů, místních patriotů a turistů, ale ta vesnice a to, že je to na úpatí Prachomeckého kopce, tak to platí 100%.
1: Ondřej Fábera z destinační společnosti Postřelí. My teď tady stojíme u toho pramene, to je ale nějaký rybníček brčálník. Tady bych se tedy nenapil. Takže prostě pramen, jeden z pramenů, je to v nějaké zahrádce tady?
2: Je to v zahradě, je to taková zelená oáza.
1: U cedule Prachomety.
2: Ta zahrádka, dříve se tu i stáčel med, takže to byl med od pramene řeky Střely. V té době se vlastně zpřístupnila jako takový jeden z těch turistických pramenů a od té doby už to tak zůstalo. Čili majitelé jsou vstřícní a umožňují návštěvníkům, aby se tady podívali, aby se tady občerstvili. Je tady i lavička krásná, takže tu můžou posedět a spočinout. A čau, žab. Ale.
1: Žáby. Takže kdybych byl do 18 let, tak si teď udělám registraci.
2: Ano.
1: Na webu Prázdninová štafeta. Začnu obcházet jednotlivé turistické cíle, ano, které jsou tam vyjmenované. Je tam vždycky popis, co se na tom místě má udělat. Zpravidla je to udělat si fotografii.
2: Ano.
1: Pojďme si to vyzkoušet.
2: Máme si tady udělat fotku, takže si tady můžeme pořídit selfiečko u pramene Střely, takže no to, aby to bylo vidět.
1: Ať tam máte ten pramen taky.
2: Ano,
1: tak,
2: ano, takže si to musíme tak natočit takhle, abychom tam
1: pořád nic nevidíme. Jo, tak,
2: tam
1: měli, teď už
2: teď,
1: vidíme pramen,
2: máme,
1: tak,
2: už vidíme,
1: uděláme fotku.
2: U pramene Střely, tak máme ji, máme důkaz.
1: Kdybychom byli do 18 let, což ani jeden z nás nejsme, tak bychom tu fotografii teď mohli poslat na ten web prázdninové štafety.
0: U cílů v plzeňském kraji můžou soutěžící získat nově body i načtením QR kódu.
3: Takže člověk přijde k tomu QR kódu, načte si ho do systému, takže on se tam už ten hlas započítá, takže už nikam se nemusí potom nic odesílat.
0: Vysvětlil Alois Žižka z vedení soutěže. A jaké cíle je vůbec možné v plzeňském kraji nově navštívit?
3: Mezi novými cíly jsou zámek Nemilkov, Škodalent a sportovní zařízení Valhola v Plzni u Luny.
0: Kde je možné získat body do prázdninové štafety v Karlovarském kraji?
3: Jsou tam naučné stezky, rozhledny, je tam kostel ve Skokách, hrad v Chebu, v Lokti a v Bečově.
0: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny, které si ale výherci budou muset sami 13. září vybojovat na hradu Radyně. Absolutní vítězové s největším počtem bodů se stanou kmotry nějakého zvířete v plzeňské zoo. Ze západních Čech Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept z roku 2023, ten, který se umístil na třetím místě. Tentokrát nám ho upeče cukrář Vojtěch Vrtiška. Podrobnosti prozradíme už za chvíli.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou, tedy třetí nejlepší recept roku 2023, cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, Vojta si recept četl pouze večer před natáčením.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
4: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
4: To už všichni střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
4: Jestli vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
4: Já se omluvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní piškotový zákusek s angreštem od Jiřího Pospíšila bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Plzeň.

Mister Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: v něm, co jsem psal.
1: Věděli jste, že jen malý kousek od státní hranice s Německem, asi 7 kilometrů od Rozvadova, stával Arnoštěnhammer? Byl založen před rokem 1805 a pojmenován po hraběnce Ernestině Kolovratové. Současně s ním založila vrchnost i poměrně velký nový rybník, z něhož vedl náhon přímo k hamru. Ve výsce stálo dalších 7 menších dřevěných staveb. Arnoštěnhammer po likvidaci železářské výroby zanikl. Památkou na něj zůstává jen starý kovaný kříž.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Pro návštěvníky Šumavy platí rozdílná pravidla na české a německé straně hranice. Týkají se povolené rychlosti aut i množství alkoholu v krvi řidičů. Plzeňské ulice rozezní o víkendu jazzové kapely Dixielandového festivalu. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života, uvedla to armáda. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Policisté upozorňují návštěvníky Šumavy na rozdílná pravidla na jejím českém a německém území. Například pro cyklisty u nás platí nulová tolerance alkoholu, zatímco v Německu je povolené množství do půl promile. Rozdílů je ale víc, říká policejní mluvčí Michal Šén.
3: Pro řidiče automobilů se taky liší pravidla, zejména zase ten alkohol. Samozřejmě v Čechách je nulová tolerance, v Německu je ta tolerance stejná jako u těch cyklistů do půl promile. A potom zejména taky rychlostní limity, kdy vlastně mimo obec je povolená rychlost do 100 km v hodině a na dálnici je doporučená do 130 km v hodině a jinak neomezená.
2: Do Plzně se o víkendu vrací Mezinárodní Dixielandový festival. V centru města zahrají jazzové kapely z Česka, Polska a Argentiny. Program festivalu blíže popisuje Jindřich Jindřich z pořádajícího spolku Pilsen Jazz Band.
4: Oba dny začínají ve 14 hodin průvodem, kterému říkáme New Orleans Parade. Tu sobotu vycházíme jako každý rok z náměstí Republiky od katedrály svatého Bartolomě, minimálně tak, jak to dovolí podmínky s ohledem na rekonstrukci náměstí. A v neděli to bude malinko jinak. Průvod začne v Kopeckého sadech, právě někde před Měštěnskou besedou.
2: Do Plzně se Dixielandový festival vrací už po 11. 4 vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. 2 jsou zranění vážně. Podle armádní mluvčí

0: taky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Sport. Tenistka Marie Bousková titul na turnaji okruhu WTA v Praze neobhájí. Ve čtvrtfinále prohrála s Krajankou Terezou Valentovou 1-2 na sety. Klíčovou třetí sadu ztratila v tiebreaku 6-7. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Povane slabý, proměnlivý vítr během dne z jižních směrů a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 u Nýřan na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta. Ve Stodu na jižním Plzeňsku na náměstí ČSA se srazila také dvě auta. Nehody se vyšetřují, jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: S dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnalý, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
4: Dobrý den, jak se máte?
3: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
4: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
3: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je Horníček, druhý je Lasice a třetí je Satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátí Horníček.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově.
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem... ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně jaksi důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujem mimou.
2: No.
3: Protože mým no, v jedné dlhé souvislé pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý děj.
2: Děj, přímo děj.
3: Činoherec ten by se už dávno nezdržel, vytrysklo by slovo, tak. Ale mým nie, ten
2: ne. Ne, máš pravdu. A někdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na ním dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti
2: kde,
3: v tom
2: kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickější pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš no. Motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní
4: no, roli? No, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomim je přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku. Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, to český Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr. No.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady fialka, skromná, ano, správně. Hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo. Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. Je zajímavý ten jílo i tak voní.
3: Žil jsem. A já jsem ta
2: Půpava.
3: Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, proč nás budete tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si možná tak máš prelietať z kvetá na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no.
1: Ne. To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed.
3: To je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal pan Horníček.
3: Ano, Horníček, ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Když jsem dělala zabíjačku půlhodinovou,
3: ano,
4: kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický,
3: ano,
4: protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluju obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: No, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím, jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří, děkujeme moc za hlasování, mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 809, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně, já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta a paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych poprosit pokračování Troch pánů.
4: Dobře.
7: Bylo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Děkujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičku a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
11: Jo.
10: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku, ale teplej příkrm. Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek, prostě nedokonalé dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský a chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
11: Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
10: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco po druhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
11: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát, dámovi, v životě stěhujete kredenc. No.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vávr z metek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Ty jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no to, já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na tom byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně. Jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že
3: ne,
4: je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
3: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Aby ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo, aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do Humoriády přišel robot.
3: No, jasně.
4: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju. Ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také. A hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a řekl, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku. A kdo teď přidá ještě svůj hlas? Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičko a taky vás moc samozřejmě oba pozdravuje.
4: To platí.
1: No, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmí zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti natácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že na jako vojnu. Na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa, že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Já bych to... Tak ona to jako otrhala a teď znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí teda nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp, a hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařinka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že jeho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, neboli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát. A paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: Ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, vždovka, to už vůbec ne, ale
1: všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě, čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába, aby se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Co na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolej, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu. Co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje. Ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem. No
4: počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima. Ukázka právě, kterou vybrala Jitka Němcová. Ty jsi se poznala se svou tchýní? Asi ne.
2: Bohužel, ale
1: to protože to prostě nešlo časově.
2: Protože nějak to nešlo, ona se narodila 1856. A, takže se to tam moc nějak nevyšlo.
1: Ano, to jste se minuli, trošku minuli.
2: My jsme se minuli, rozumíš? Ani tchána jsem nepoznala, ten byl ještě to trošku jaksi dál. Ale mě je to líto, protože by mě vyprávěli, jaký byl ten život za 30 letý války, rozumíš?
1: No takže to tam nebylo prostě.
2: To víš, že ne.
1: Takže rovnou si skočila do toho jednočlenné rodiny.
2: Do jednočlenné, no jo, rovnou do takového stejně urnovýho háje v podstatě.
1: Takhle jste k tomu přistupovali.
2: No jo. Teď jsme byli...
1: Miloval černý humor?
2: Velmi.
1: Jo.
2: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
2: Jo. A on byl výborný. Jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, Humoriádě.
2: Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zhrát.
1: Píšeme mu bot a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Töpfr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roman Myslivec, Vysoký, Patriku, zdravím paní a dávám Ačku a dávám 3 hlasy, Patriku, a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Kohn.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale tam tady tenhle ten seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré.
1: Montré, ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma a pane. Je vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchyně po druhé.
8: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
9: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
8: Co všechno?
9: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
8: No, v práci je přece.
9: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
8: Já to vyměním sama.
9: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
8: No tak tohle snad dělat nemusím.
9: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
8: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
9: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, já jsem. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 tisíc v té soutěži.
8: Cože?
9: No jo.
8: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
9: Ale já nejsem tvoje maminka, tak na mě nemakej. Jo.
8: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 tisíc.
9: No jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. No jo.
8: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
9: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
8: Cože?
9: No jo.
8: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
9: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 tisíc a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
8: My?
9: No.
8: Stěhovat?
9: Ano.
8: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
9: No, tam těžko. Páče jich kvartýry psanej na mě zase.
8: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
9: Ano. A vidíte, milá televize, Konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 tisíc, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát ses v životě stěhovala ty?
10: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
10: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
10: A dost.
1: Stačí. Dobrá. Moc děkuju.
10: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky, taky.
10: Objímejte se.
1: Jo.
10: Milujte se.
1: Ano.
10: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
10: A čtěte Máchu.
1: Jo.
10: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
10: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
10: Jo. Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
10: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
10: jasně, ne, dnes, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
10: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala tři velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
10: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
10: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Správa železnice začne v Klatovech Lubech přestavovat úzký a nízký most. Řidiči tam neprojedou. Folklor i dechovku nabídne Anenská pouť na Tanaberku na Domašlicku. Plzeň bude hostit mistrovství České republiky v atletice. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. V pondělí se řidičům uzavře průjezd z Klatov na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu 1/27 na Šumavu a Německo. Správa železnice začne v Klatovské ulici 5. května směrem na okrajovou část Luby přestavovat železniční most s úzkým a nízkým viaduktem. Prostor kolem mostu se uzavře pro veškerou dopravu i pro chodce, jak uvedla mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská. Hotovo má být 23. listopadu. Město, které o úpravu viaduktu usiluje několik let, tam poté vybuduje chodník. Barokní tradice i hudbu nabídne Anenská pouť na Tanaberku u Všerub na Domažlicku. Poutní program zahájí dnes v 19 hodin koncert barokní hudby v kostele svaté Anny. Víkendový program přiblíží členka spolku Tanaberk Jaroslava Balounová.
4: Kromě bohoslužeb a těch dvou programů, jednak dechové hudby a jednak té barokní hudby, míváme tam poslední léta i pár poutních stánků z perničky, s drobnostmi, s takovými těmi typickými poutními obrázky a podobně, co můžete i na jiných poutích vidět.
3: Akce se koná v rámci projektu Západočeské baroko a je podpořena Plzeňským krajem. Vstup je zdarma. Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
5: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
3: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Sport. V sobotu a v neděli se v Plzni uskuteční mistrovství České republiky v atletice jednotlivců. Na svůj 8. a 9. venkovní titul bude v Trojsko.

0: Čeká na stadionu na Skvrňanech dálka.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů a v údolí Šumavy se teploty mohou dostat až k nule. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Povane slabý, proměnlivý vítr během dne z jižních směrů a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Horšovském Týně na Domašlicku platí kvůli Anenské pouti dopravní omezení na náměstí Republiky a v ulici 5. května. Objížďky jsou vyznačené, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 17 hodin a 4 minuty začíná náš hodinový Den v kraji. Stráví ho s vámi Nikola Valová. Zeptáme se například mladé dálkařky Kristýny Záhořové a běžce Jakuba Marka, jaké bylo juniorské mistrovství Evropy v atletice. Oba mladí talenti si ze šampionátu přivezli několik medailí. A taky se podíváme k Boleveckému rybníku v Plzni, který se dříve mimo jiné osíval ovsem nebo sloužil jako zdroj ledu. A samozřejmě nás čeká mnoho dalších zajímavostí z kraje. Je jako první zpravodajský souhrn. S vámi je Český rozhlas Plzeň. Hezký pátek 24. července.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu je Štěpánka Zíková.
2: Hezké odpoledne. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviku a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok. O jaká cvičení se jedná, přiblížil Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity.
3: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu. Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat.
2: Více řekneme v našem vysílání už za chvíli. K návštěvě hradů, zámků a dalších kulturních památek láká už 23. ročník prázdninové štafety. Tradiční soutěž je určena dětem a mládeži do 18 let a nabízí prázdninové putování po turistických cílech v západních Čech. Letos je jich už téměř stovka. Nově jsou v nabídce i lokality z Karlovarského kraje. Soutěžící mohou vypátrat a navštívit třeba pramen řeky Střely a také získat odměny, říká Lukáš Milota.
4: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny.
2: Podrobnosti uslyšíte zhruba za půl hodiny. Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku už nepotřebuje dotace. Kamenný obchod tam funguje rok a provozuje ho obec. Ve vybrané dny je tam obsluha a po zbytek času samoobslužný prodej. Provoz a zařízení prodejny podpořil v minulém roce Plzeňský kraj i obec. Letos už to není potřeba, jak uvedla mluvčí hejtmanství Eva Mertlová. Plzeňský kraj letos podpoří prodejny ve 54 obcích částkou skoro 3 miliony korun. V Horažďovicích na Klatovsku uzavřeli sběrný dvůr. Město ho teď stěhuje do provizorních prostor v areálu bývalého kláštera. Provoz tam zahájí 1. srpna a zůstane tam zhruba rok, než skončí kompletní rekonstrukce původního dvora. Stavební práce přijdou na 28 milionů korun bez DPH a další 4 miliony bude stát přestěhování dvora a úprava provizorních prostor v areálu bývalého kláštera.
1: To byl zpravodajský souhrn Štěpánky Zíkové a my už se za chvíli vydáme do laboratoře plzeňských vědců a vyzkoušíme si jejich léčivé využití virtuální reality.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli ji vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
1: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker. On se dává na hrudník.
2: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
1: Tak.
2: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
3: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
2: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
3: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
2: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
1: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
2: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
1: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
2: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: V

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Blíže o počasí nám teď řekne meteoroložka Marta Suchá. Krásné odpoledne, Marto. Jak bude vypadat dnešní večer?
2: Hezké odpoledne, tak budeme mít málo oblačnosti, v těchto chvílích je jasno nebo skoro jasno, večera v noci to bude podobné, bude oblačnosti jen minimálně jasno až polojasno. Teploty se nyní pohybují kolem mezi 24 a 26 stupni Celsia. Dnes v Plzni na Bolesti jsme naměřili maximum až 27 stupňů Celsia. Noc bude ale vzhledem k tomu, že bude zmenšená oblačnost a také jen slabý vítr nebo bezvětří, tak bude opět chladná. Teploty minimální čekáme jen o trošku vyšší než dnes, nejčastěji klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia.
1: Všichni očekáváme teplý víkend, já doufám, že nás teď nesklamete, jak tedy bude o víkendu?
2: Tak bude teplo, čekají nás letní a na mnoha místech i tropické dny. Sobota bude slunečná, nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia a zejména na Plzeňsku bychom se mohli dostat i trošku na 30 stupňů Celsia. Vítr tam bude i přes den jen slabý, převážně jižních směrů. V neděli bude také teplo, i když oblačnost bude zvětšená, ovlivní nás už zvlněná studená fronta, vzhledem k tomu, že se bude přibližovat nad naše území a už před frontou začne přibývat oblačnost. V noci bude většinou ještě zmenšená oblačnost, tedy oblačnost začne přibývat k ránu. Během dne bude oblačno, přechodně až zataženo a postupně se místy vyskytnou přehánky. S malou pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. První srážky čekáme na Šumavě a v Pošumaví někdy po ránu, jinak v průběhu dne se tedy srážky vyskytnou lokálně i jinde, ale dá se říct, že zatím to vypadá, že těch srážek mnoho nebude a i ty, co se vyskytnou, tak budou slabé. Nejnižší noční teploty už budou vyšší, mezi 14 a 11 stupni Celsia a denní maxima budou podobná těm dnešním, mezi 26 a 29 stupni Celsia, zatím jsme počítali s teplotami, pokud ale bude svítit na některých místech delší dobu sluníčko v odpoledních hodinách, tak opět můžeme čekat maxima i kolem 30, takže další tropický den.
1: Výhled počasí nám přinesla meteoroložka Marta Suchá. Moc děkujeme a přeji vám krásný víkend.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den a víkend.

0: 4 minuty po 5:30 pokračuje náš den v kraji. Dálkařka Kristýna Záhořová ze Škody Plzeň vyhrála juniorské mistrovství Evropy v Itálii. Její přítel Jakub Marek z domažlického atletického klubu přivezl ze šampionátu stříbro v běhu na 400 metrů a zlato za štafety. Oba dva úspěšní atleti byli dnes dopoledními hosty Ivy Kokešové.
1: Mistrovství Evropy proběhlo v italském městě Rieti. Jaké to tam bylo, jak to na vás působilo, když teď úplně pomineme to závodění, jaký byl stadion, jaké bylo město?
2: No tak já tím, že jsem toho nezažila tolik jako Kuba, protože Kuba byl loni na mistrovství Evropy v Tampere, tak já jsem na to koukala, jakože to je nádherný stadion, že prostě jsem nic takového nikdy nezažila. A obecně se mi tam líbila ta atmosféra, jaký to tam bylo, protože to byla taková větší soutěž, bylo to prostě něco jiného než EJO v Severní Makedonii. A to Rieti, tak my jsme ho teda moc nepoznali, protože jsme chodili z hotelu na stadion a zpátky.
1: Prostě mistrovství Evropy není na turistiku, když je člověk vrcholový sportovec jako vy. Ještě mi řekněte, jaké tam bylo počasí před těmi pár dny. Bylo horko? To Rieti je taková střední Itálie, říkám to dobře. Bylo horko?
3: No, myslím si, že nejméně tam bylo 35 stupňů.
1: Jak se závodí v 35 stupních vrcholovému atletovi, jako jste vy?
2: No pro mě jako pro dálkařku to není moc příjemné, protože tam jsem hodinu a půl a jakoby musím hodně pít, ale moc to nepomáhá, takže se furt polejvám vodou. Ty jsme měli i chladicí vesty, ale ty teda taky moc nevydrží v těch jako teplech. Takže dá se to nějak, ale samozřejmě méně stupňů je lepší.
1: A Jakube, vy to máte jak, když se běží v 35 stupních?
3: Při závodě to vlastně skoro vůbec nevnímám, ale to rozsvičování je opravdu náročné. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že jsme vlastně oba byli loni v Severní Makedonii na EOFu, kde taky byly 40 a letos vlastně na konci června na mistrovství České republiky v Olomouci bylo taky 40 stupňů, tak si myslím, že už jsme na to jakž tak zvyklí.
1: Měli jste vůbec během toho mistrovství čas sledovat navzájem ty svoje výkony, protože, jak jsem říkala na začátku, jste partneři, chodíte spolu, takže fandili jste si, věděli jste o sobě?
2: Jo, my jsme se hodně podporovali.
1: Kteří lidé stojí za vaším úspěchem? Pochopitelně je to především vaše zásluha, vaše dřina, vaše tréninky, ale někoho na pomoc potřebujete, tak kdo je to? Pojďme je představit.
2: Tak já bych určitě chtěla poděkovat mojí trenérce Adriáně Ujkonovičové, protože bez ní bych to nedotáhla, kam jsem to dotáhla. Ona se mě ujala v roce 2023 a od té doby se moje výkonnost fakt jako stupňovala. Jako měla jsem tam nějaký pády zdravotní, ale ona mě z toho vždycky dostala zpátky na vrchol a myslím si, že i pro ní je to teď taková jako odměna. A k tomu ještě moje rodiče, tak bez těch by to samozřejmě nešlo, protože mě ve všem podporujou, jak lidsky, tak finančně a myslím si, že všechno tohle je potřeba a samozřejmě tady Kuba, tak ten taky se mnou je vždycky všude.
1: No a Jakube, jak to máte vy s těmi lidmi, kteří jsou kolem vás?
3: Tak určitě mám skvělýho trenéra, u kterého jsem vlastně od roku 2024, kdy jsem přišel na sportovní gymnázium. Rozhodně letos mi hodně pomohla klinika Reklino tady v Plzni, kousek odsud, kteří mi pomohli vlastně se vrátit po tom zranění a určitě rodina a kamarádi mi pomáhají.
0: Celý rozhovor s úspěšnými mladými atlety Kristýnou Záhořovou a Jakubem Markem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: návštěvě hradů, zámků, ale také muzeí, rozhleden nebo naučných stezek vyzývá už 23. ročník prázdninové štafety. Tradiční soutěž je zhruba v polovině a jako každý rok je určená pro děti a mládež do 18 let. Láká na prázdninové putování po turistických cílech v západních Čechách. Letos jich je skoro stovka. Poprvé se nejedná jen o atraktivní místa v plzeňském kraji, ale nově jsou v soutěži i lokality v kraji karlovarském. Soutěžící mohou vypátrat a navštívit třeba pramen řeky Střely.
1: Víte, kde pramení řeka Střela? Tady v Prachometech, v karlovarském kraji.
2: Naprosto správně.
1: Ondřej Fábera z destinační společnosti Postřelí. My teď tady stojíme u toho pramene, to je ale nějaký rybníček brčálník. Tady bych se tedy nenapil. Takže prostě pramen, jeden z pramenů, je to v nějaké zahrádce tady?
2: Je to v zahradě, je to taková zelená oáza.
1: U cedule Prachomety.
2: Ta zahrádka, dříve se tu i stáčel med, takže to byl med od pramene řeky Střely. V té době se vlastně zpřístupnila jako takový jeden z těch turistických pramenů a od té doby už to tak zůstalo. Čili majitelé jsou vstřícní a umožňují návštěvníkům, aby se tady podívali, aby se tady občerstvili. Je tady i lavička krásná, takže tu můžou posedět a spočinout. A čau, ale.
1: Žáby. Takže kdybych byl do 18 let, tak si teď udělám registraci.
2: Ano.
1: Na webu prázdninová štafeta, začnu obcházet jednotlivé turistické cíle, ano, které jsou tam vyjmenované, je tam vždycky popis, co se na tom místě má udělat. Z pravidla je to udělat si fotografii.
2: Ano.
1: Pojďme si to vyzkoušet.
2: Máme si tady udělat fotku, takže si tady můžeme pořídit selfiečko u pramene Střely, takže tak, máme ji, máme důkaz.
1: Kdybychom byli do 18 let, což ani jeden z nás nejsme, tak bychom tu fotografii teď mohli poslat na ten web prázdninové štafety. U cílů v plzeňském kraji můžou soutěžící získat nově body i načtením QR kódu.
3: Takže člověk přijde k tomu QR kódu, načte si ho do systému, takže on se tam už ten hlas započítá, takže už nikam se nemusí potom nic odesílat.
1: Vysvětlil Alois Žižka z vedení soutěže. A jaké cíle je vůbec možné v plzeňském kraji nově navštívit?
3: Mezi novými cíly jsou zámek Nemilkov, Škodalent a sportovní zařízení Valhola v Plzni u Luny.
1: Kde je možné získat body do prázdninové štafety v karlovarském kraji?
3: Jsou tam naučné stezky, rozhledny, je tam kostel ve Skokách, hrad v Chebu, v Lokti a v Bečově.
1: Body v soutěži je možné získávat do 31. srpna. Všichni, kteří navštíví aspoň 15 cílů a budou mít tedy aspoň 15 bodů, postoupí do slosování. 15 vylosovaných získá odměny, které si ale výherci budou muset sami 13. září vybojovat na hradu Radyně. Absolutní vítězové s největším počtem bodů se stanou kmotry nějakého zvířete v plzeňské zoo. Ze západních Čech Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Věděli jste, že velký bolevecký rybník v Plzni vedle toho, že se dřív lovíval, tak se i osíval senem ne ovsem, a později dokonce rybník sloužil jako zdroj ledu. Další podrobnosti o velkém boleveckém rybníku přineseme už za chvíli.

0: 9 minut do 6. hodiny je tu poslední dnešní příspěvek Dne v kraji. Největší rybník v plzeňské bolevecké rybniční soustavě je ten velký Bolevecký. Rozprostírá se u městské části Bílá hora v krásné lesnaté krajině. Jeho rozloha je více než 50 hektarů. Detaily o velkém Boleveckém rybníku předá Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
1: Byl založen jako první v té staré gotické Bolevecké rybniční soustavě z 15. století. Jeho existenci máme písemně doloženou z roku 1461. Na té hrázi jsou krásné velké duby. Tři ty nejstatnější jsou teď označeny jako památné a ten největší z nich má obvod 705 cm. Tyhle ty tři staré duby jsou staré přibližně 400 let.
2: Rybník se dříve využíval k chovu ryb a pravidelně se lovíval.
1: Ty výlovy byly vždycky atrakcí jak pro lidi z Plzně, tak i z jejího okolí. A došlo tady i k takové zajímavosti, protože někdy se rybník vylovil a místo, aby se znovu napouštěl, tak se osel ovsem. Ten oves se sklízel jako obilovina už někdy v polovině července. Byly z něj vytvořeny tři velké stohy a jednou se stalo, bylo to v roce 1886, že ty stohy chytly. Údajně to někdo podpálil. Takže rybník hořel. A od té doby už se rybník takzvaně neletnil, protože to osívání tím ovsem, tomu se říkalo letnění.
2: Později rybník dokonce sloužil jako zdroj ledu.
1: Právě proto tady měl část té plochy pronajat měšťanský pivovar, později jeho následovníci. A těžilo se zde, nebo lovilo, jak to říci, až 600 vagónů ledu pro pivovar. Ten led se používal na chlazení jak v pivovarských sklepích, tak i v hospodách, kam se plzeňské pivo dováželo. Dřív, když nebyly chladničky, ten led fungoval od sezóny do sezóny, od zimy do zimy, jako chladící médium.
2: Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Končí páteční den v kraji, do všech koutů Plzeňského kraje se vydáme samozřejmě i zítra, kdy vás v našem vysílání vezmeme na Anenskou pouť do Anína na Šumavě. Její součástí bude i návštěva tamní sklárny, kde vzniká nový skleněný betlém. Plzeňští fotbalisté vstoupí odpoledne do nové ligové sezóny zápasem s Libercem a vedení Viktoria vyhlásilo před startem nadcházející sezóny nejvyšší cíl vrátit na západ Čech mistrovský titul. V zítřejším ranním vysílání přineseme reakce trenéra i hráčů a v rubrice Slovíčkaření se dozvíte, jaký původ má slovo fígl. Tak to byla jen taková malá návnada na zítřejší Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. No a za chvíli už nás čekají další aktuální zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Salmonelózou letos v Česku onemocnilo více lidí než loni. V létě riziko nákazy roste. V Hrádku vznikají nové stavební pozemky pro individuální výstavbu. Mořský orel je novým maskotem plzeňských strážníků. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo téměř 2,5 tisíce, oproti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
3: Hrádek na Rokycansku připravuje nové obecní pozemky určené k výstavbě rodinných domů. Cílem je přilákat do města nové rodiny. Momentálně město buduje kompletní infrastrukturu, která má být hotová do konce roku. Pokračuje starostka Hrádku Marcela Sobotková z ODS.
5: Celá lokalita bude kompletně zasíťovaná, takže pozemky budou mít vodovod, kanalizaci, plynovou přípojku, elektrickou přípojku. Celá ta lokalita bude mít veřejné osvětlení a budou udělány komunikace a parkovací místa.
3: Plzeňská městská policie má nového maskota mořského orla Edu. Využívat ho bude hlavně během preventivních akcí. Proč je maskotem právě orel, řekne mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.
6: Výběr mořského orla není náhodný. Tento majestátní dravý pták je symbolem bystrosti, odvahy, rozhledu a ochrany. Právě tyto hodnoty jsou neodmyslitelnou součástí každodenní práce strážníků, kteří se starají o bezpečí obyvatel města Plzně, pomáhají lidem v nouzi a svou preventivní činností předcházejí rizikovým situacím.
3: Policisté hledají vězně, který utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle policejního mluvčího Jana Bílka není nebezpečný. 34-letý Patrik Kuruc odešel kolem 11. hodiny. Na sobě měl černé montérky, černou bundu a šedé tričko. Je štíhlý, vysoký asi 175 cm, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy. Fotografii najdete na Facebooku policie. Pokud jste muže viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohl pohybovat, volejte na linku 158.
2: Sport.
3: Cyklista Tadej Pogačar vyhrál alpskou 19. etapu Tour de France. Svůj celkový náskok v čele závodu zvýšil na více než 7 minut. A tenistka Marie Bousková podlehla ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze krajance Tereze Valentové 1-2 na sety. Titul neobhájí. Vypadla také

úvodem našeho pořadu jsme vyslechli lidovou polku Jarní vody, kterou zaspívalo pěvecké kvarteto Gerta Lidinská, Jana Kopřivová, Jiří Langmajer a Jiří Bárta. V roce 1981 jsem vyslechl na plese v Hošticích na Klatovsku lidový valčík, který mě zaujal svou nosnou melodií a hezkým textem. Upravil jsem jej pro Jiřího Langmajera a písnička Když jsem já šel za svou milou se v roce 1984 v plzeňském rozhlase natočila.

Herec a zpěvák Jiří Mígl byl solistou operetního souboru Plzeňského divadla. Jeho hlas měl krásný basový tembr a když k němu ještě přidal herecký projev, měly písničky, které naspíval v plzeňském rozhlasovém studiu, nezaměnitelný výraz. Pro vás nyní zaspívá sousedskou Pivíčko v másku. Nahrávka je z roku 1982.

Následující valčík Červená růžička kvete z jara jsem poprvé slyšel, když ji zpíval můj soused a kamarád Karel Černý ze Srbic u Klatov. Byla to jeho oblíbená písnička. Udělal jsem mu radost, upravil jsem ji a v roce 1984 ji naspívali Gerta Lidínská s Jiřím Langmajerem. Možná, že si ji tam nahoře nyní s námi zaspívá.

Valčík teče potůček bublavý byl hitem v 50. letech minulého století díky kolekci gramofonových desek, které nahrála jihočeská dechovka Václava Mugrauera u firmy Suprafon. Obchodní úspěch této kolekce zachránil Suprafon po znárodnění od krachu. Dana Pospíšilová, Milada Peštová, Lesanka a Teče potůček bublavý.

A nyní opět zvesela. Polku Oře Ořešina zaspívají solistka operetního a muzikálového souboru Plzeňského divadla Stáňa Topinková a housliska Plzeňské filharmonie Jana Kopřivová.

Do repertoáru Mugrauerů patřil také valčík Krásná pasačka, který jsme v roce 1977 s Gertou Ledínskou, Jiřím Langmajerem a Lesankou natočili. O rok později Suprafon vydal s nově natočenými Mugrauerovkami LP desku. Toto LPčko bylo i hned po vydání rozprodáno. Bylo stejně úspěšné jako původní nahrávky Mugrauerů v 50. letech.

Pouliční prvorepublikový popěvek, který jsem nazval Plzeňák, nepatří mezi ty hezké pošumavské písničky, ale jako tečka dnešního pořadu muziky bude dobrý. Dnes jsme poslouchali již čtvrtý díl půlhodinovek s dechovkou z hudebního archivu pod názvem Šumavské noty. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu pořadu muziky se těší Antonín Bulka.

Krásný dobrý večer, rozezněly se tóny lidové hudby. Na vlnách Českého rozhlasu vítejte u poslechu naší folklorní půlhodinky Špalíčku lidových písní. Dnes se v něm podíváme na některé roztomilé lidové hádanky a škádlivky ze začátku 20. století. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

tedy malou kolekci lidových hádanek a škádlivek zapsaných v roce 1905 pro vás dnes máme. Jsou půvabným dokladem ústní lidové tvořivosti a lidé se jimi bavili mezi sebou. Tak schválně, zda byste je také dnes uhádli. Tak třeba. Černá díra chová štíra, na závory ho zavírá. Víte, o co se jedná? Jde o ústa, jazyk a zuby. A nebo z dětka to ubývá, na bábu přibývá. Co to je? Kužel a přeslice. A nebo do třetice tahle hádanka. Já mám hříbě v zlatým chlívě, ono mě zařičí, je to slyšet 2 míle. Co to je? Podle našich předků kostel a zvonek.

Ve špalíčku lidových písní dnes kromě pěkných písniček posloucháme také staré lidové hádanky a škádlivky. A máme tady další hádanky. Na hlavě věnec, na břiše tanec, pod nohama posvícení. Co je to? No přece rendlík. Nebo další hádanka. Není to tekutina a přece to teče. Co je to? Necky. No a do třetice. Je to zatroníček a je toho plný pokojíček. Věděli byste, co je to? Podle našich předků světlo.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní a ještě tři pěkné a velmi staré lidové hádanky tady máme. Tak tedy. Jede, jede kosejček, má placatý nosejček. Kde voda crčí, všude ho strčí. Co je to? Je to kachna. A nebo běžela liška vokolo vrška, kady vběhla, tráva uschla. Je to kosa. A nebo do třetice. 12 čápů, 52 koroptví a 365 ptáků jedno vejce snesly. Co pak je to? Přece rok. Tak to byly velmi staré hádanky našich předků. Také znáte nějakou velmi starou hádanku nebo škádlivku, kterou jste slýchali třeba od svých rodičů nebo prarodičů? Dejte nám o ní vědět, třeba se o ní pak podělíme v některém z příštích špalíčků. Pro dnešek už se loučí a krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Pro návštěvníky Šumavy platí rozdílná pravidla na české a německé straně hranice. Týkají se povolené rychlosti aut i množství alkoholu v krvi řidičů. Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku je soběstačná, funguje bez dotací. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Policisté upozorňují návštěvníky Šumavy na rozdílná pravidla na jejím českém a německém území. Například pro cyklisty u nás platí nulová tolerance alkoholu, zatímco v Německu je povolené množství do půl promile. Rozdílů je ale víc, říká policejní mluvčí Michal Šén.
4: Pro řidiče automobilů se taky liší pravidla, zejména zase ten alkohol. Samozřejmě v Čechách je nulová tolerance, v Německu je ta tolerance stejná jako u těch cyklistů do půl promile. A potom zejména taky rychlostní limity, kdy vlastně mimo obec je povolená rychlost do 100 km v hodině a na dálnici je doporučená do 130 km v hodině a jinak neomezená.
3: Samoobslužná prodejna ve Vidicích na Domažlicku už nepotřebuje dotace. Kamenný obchod tam funguje rok a provozuje ho obec. Ve vybrané dny je tam obsluha a po zbytek času pak samoobslužný prodej. Provoz a zařízení prodejny podpořil v minulém roce Plzeňský kraj i obec. Letos už to není potřeba, říká mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
5: Je důležité, aby lidé i v menších obcích měli dostupné základní služby a nemuseli třeba kvůli každému nákupu jezdit do větších měst. A právě samoobslužná prodejna ve Vidicích ukázala, že moderní technologie mohou venkovu pomáhat. Díky plně automatizovanému provozu je obchod dostupný zákazníkům kdykoliv, ale zároveň neztratil svůj lidský rozměr.
3: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty mohou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
6: Ráno to bude ještě na svetr.
7: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
6: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
7: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas. Sport.
3: Kanoista Lukáš Kratochvíl pojede na mistrovství světa ve vodním slalomu o medaile. 21-letý český reprezentant se na svém premiérovém seniorském šampionátu dostal do finále ze 7. místa. Druhý český kanoista Václav Chaloupka obsadil v americkém Oklahoma City v semifinále 25. pozici a vypadl.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno a teploty 9 až 6 stupňů. Také zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a na horách maximálně 26. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: 4 osobní auta a motorka bouraly na silnici 27 u Borov na jižním Plzeňsku a osobní auto se srazilo s motorkou na silnici 19 u spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Tam je to nehoda se zraněním, i tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
1: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
2: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
2: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl, čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární.
2: Nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smějme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
2: No v knize, pokud budete psát beletry nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
2: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
2: Ano, ne, tak přesně, ne jenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová.

0: Vá bolest, úpon je to, co spojuje sval s kostí, to znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
1: Ano.
0: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
1: loket. Bude nějaký kurz zdvihání?
0: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
2: Vstává
0: třeba,
2: ze stolu? Od stolu?
0: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
1: Já teď, veselé a zdravě, ano.
0: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci, a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno, a o tom si povíme za chvilku.
1: Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou, a posloucháte pořad Veselé a zdravě.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85%, ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Pani doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledního prstu ohýbáte a zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachou?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo i může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci měkkých tkání ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je na, taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně, a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipitrénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. je kontraktura, jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě.
0: Jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty?
2: Stahuje. Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutý.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam
2: tak,
0: se
2: takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl vysažen blabala kvůli se automobilu. Ano. V pojistině narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá? Jakým...
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte.
5: Dobrý. Paní doktorko Štěpán, mám prozbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano.
5: Jo, a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten takovou, že vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde
5: to...
2: jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, a to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme
1: povídejte. V rádiu. Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlapnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi
0: neřekl nic k tomu.
1: To musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím okolo hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy,
1: šlachy,
0: nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrozu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, abych se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrozy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže když mě nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... u šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladivé gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí, je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla také komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy, exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šenova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Kdo ale čekáte tady sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, když jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě každý zvlášť.
3: Oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak.
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.

0: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
1: A věděl jsem, že přijde do kina, no, teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
0: A ona se k vám nehlásila?
1: Nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A... Potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově, no a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v hlavě děvče, ona měla ta jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník, asi neber, ten od tebe uteče, ne?
0: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
2: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád, to nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
0: Čekat nebudu.
2: Čekat nebudu. Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jsem si užívala.
0: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
2: Ano, ano, je to tak.
0: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
1: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
0: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že si nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
2: No, tak to už se nepamatuju.
0: Ani na první pusu?
2: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
1: No prostě, tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakým tohle velkému zblížení nedošlo.
0: Kde jste se líbali?
1: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
0: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
1: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
0: Proč?
2: No tak bylo to takový, já jsem baraková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojívá, no.
0: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
2: Dobře, dobře. Byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
0: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady. Co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo? Čím vám imponoval?
2: No, hezky tancoval. To bylo první, to se mě líbilo. No to jako, my si v tom rozuměli, no a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
0: A byl to hezký kluk?
2: Byl moc hezký.
0: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
2: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
0: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
1: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo, tak by, mě, prostě mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no perfektní, no, mě, prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
0: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
1: Pět roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen jako todlen a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let, todlen, když ženský bylo 25, to už neříkali, to je stará paní. To už je todlen, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
0: A to je hezký.
1: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat. Teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po dvou letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: No, tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k holiči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo vošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, teď jsme si dali prstínky a to teď jsem nazved prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Takže se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkné. No.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc se neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: No tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: Už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu.
5: Protože jsme měli jenom dvě postele, no tak a museli jsme tam spát ve třech. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, no. Kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, já jsem jako... I když už jsem byla také starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. Co by tohle takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna. Jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stihala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stihla, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice, jestli to, a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spoda, teď mě ji ukázala, teď to pám je, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezla na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jiřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo?
4: No, tak... možná uměla, ale
5: to
4: ne ty,
5: no,
4: ne to ty,
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale... To je bába, no. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. No. A to je, na co to je na kafe?
4: No, ale to nám už se bude muset naučit, Tomáš.
5: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Mm. Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, tu máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou...
3: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si...
5: To půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli po noční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal. A tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice, a, no ale bohužel nepřežila. Tu chvíli jsem, já si nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no, vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovéhle strašné věci, no, co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna mi? To se nedá nic dělat. No, prostě je to, já bych řekl, že to je osud a to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc. No. To je prostě jedno s druhým. No.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pohřeb a tohle, tak to bylo hrozný. No. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, to nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den, než se našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, ta jedlena vychovávala s ní taky, ta jedlena, jsme jí měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže, ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: To nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to skrňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Aneško, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně, ale teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to, a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s duchocema, to jsem ještě dělal, jdeš s duchocema dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřený, no a třikrát mě to říkám, třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, ty říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no. A ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohodle, že třeba je někde tady, někde v Americe, jeden o druhým ví o nemocech, a že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To jo.
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já ji říkám, Aneško, mamino, no ty řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý, já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile, v létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vyprané, tak to vem.
3: Kdo je déle v koupelně?
4: No, tak asi já.
5: No tak to žena, to je jasný.
3: Jak dlouho?
5: Tak přes půl hodiny. Já jsem tam 10 minut.
3: Máte nějakou tajnou skrýš? Kam si schováváte něco, co je potřeba?
5: Ne, to ne, to my víme jeden o druhým, kde co je.
3: Má Ladislav nějaké místo, kam si schovává své věci, nějakou svou tajnou skrýš?
4: Nemá.
3: Kdo víc chrápe?
5: No, tak to bych řekl, že někdy schrápe žena. Ona to svedla na mě, ne?
4: Ha, tak někdy já, někdy on.
3: Jaké milování je pěknější pro vás? To ranní nebo večerní?
4: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
5: No tak lepší je večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pán vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
3: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
4: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
5: Nás bolela pusa.
3: Recitoval vám někdy verše?
4: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
5: Básně nerecituju.
3: Ne? Trváte si na to?
5: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
3: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
5: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
3: To se dozvíte skoro po 60 letech.
5: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
4: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
6: Že by pusa.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
2: Anežku už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
1: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
4: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
5: Pořád cvičím jak ráno, napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže, nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
3: Vy jako vyzdvihnete?
5: Vyzvednu, no jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, ta na to a udělám do stovky napíšu, od jednotky do stovky.
3: No, jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
5: No, šáhněte.
3: Ty bláho.
5: Šáhněte
3: tady. To jsem neměl nikdy.
5: Co?
3: Dobrý.
5: No a pak udělám tadyhle stokrát týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
3: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
4: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani, já přijdu, má připravenou snídani na stole, takže si sedu umejt, udělám si své potřeby a sednu. A snídám.
5: Takhle si vážím.
4: Jo, jo. Každý den.
3: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
5: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka. Prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě... Tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
3: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
5: Já už budu radši říkat.
4: No, dobrý.
3: Jak to cítíte vy, Anežko?
4: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
3: Že je to pořád stejné?
4: No, je to... Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu, žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
3: Chytnete se občas za ruce?
4: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
3: Máte čas si ještě říct a chuť? Mám tě rád, miluju tě. I tahle slova padnou v tomhle letu.
5: To si říkáme každou chvíli. Že jsem rád, že jsem si ji našel. Že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
3: Proč ji milujete?
5: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no, tak proto ji miluju. A že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme. Celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju. No. Jsme šťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
4: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno. No. Ve všem se poradíme, když něco... Protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
3: A milujete ho?
4: Ano, jasně, kdybych ho nemilovala, tak s ním nejsem, no.
3: A je láska hezká i v tomhle věku?
4: Je krásná, to je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
5: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situace ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někdy napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel.

0: Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven čbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
1: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
0: Ano, ano, bratr, který má respekt.
1: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
0: Ano, a jak to bylo dál?
1: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
0: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
1: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
0: No, to je tedy slušný.
1: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
0: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
1: Není nic našího.
0: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
1: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
0: Ano, ano, to bych rád.
1: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
2: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
1: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
2: No dobře.
1: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
2: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
1: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
2: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
1: Jo?
2: No ano.
1: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
0: Prosím.
1: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
0: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
1: No, nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, co s nimi?
1: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
1: Ano, jako...
2: Dárek.
1: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
0: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je, to jste hodný, mistře. Co to tam může uvnitř být?
0: Dřeváky.
1: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla voda, jak živá moje touha.
0: Nápad. Vidíte, nápad.
1: No, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
2: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniéra, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
0: Ne, děkuji, já už dneska měl něco.
1: Tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky nerad, tati.
1: Baště, za nehloupej řečí.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
0: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No, prosím.
0: Moje dcera jak si mi jde do let.
1: Ano.
0: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
0: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
1: Ano, ano.
0: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
0: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel jsem.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
0: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
1: Ano.
0: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
2: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak, to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Tětero, Miloši.
0: No, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat. Nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: A to je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím, rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Těhle, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
1: No tak zařvi.
2: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
1: Hurvajs,
0: Jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
1: Ale vytáhni mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
1: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak
0: promiňte. Přednášku?
1: Ano.
0: Já? No, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální. No.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju. No
1: to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No,
1: dnes,
0: tedy právě teď,
1: se nám hlásí,
0: ano,
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No, tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali? Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. A já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, no, konkrétně. No. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce?
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády, že ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťoldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle je psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: Budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečtaťuldo, já jsem v ordinaci. Ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, za dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň, no.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No jasně. A za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju. Když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, jo? Od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvyšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde, na co vy doktoři nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte a když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem.
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: To Čuldo, já to měl být teď jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: No, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych,
6: taková siréna.
3: No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna, zpěvačka.
3: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
3: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
3: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
3: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
3: Simano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
3: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
3: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
3: Vážně, tati?
5: No.
3: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
3: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
3: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
3: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
3: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
3: Proč ve skále, hele, tatí, jo?
5: A dejte mě pokoj,
7: jako rytíř.
3: Tatí, hele, proč jsi byl ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
3: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
3: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derby Das ve francouzštině, že ano.
3: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
7: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
7: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
5: Ale ne, říkám, že je to Matuška. Tohle, ta tuška, že má.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
6: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
5: No, to se vám ani nedivím. Má tu ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
6: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
5: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
6: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
5: Jo, nejen nám, i nás, ano. To.
6: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
5: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
6: Výborně.

přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak Jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.

0: Tak, to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech. Do Prahy zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, Jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli. Volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma. Jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, jo, že? Ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku, potom
0: krása.
1: V Jinovské jeskyni.
0: Jenom ale, poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, ne, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal.
1: Já vás. Tak, hele, víte, já co vás. Tam chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná
0: jo.
1: jáma.
0: Tam byl vláček.
1: Ano, protože mi právě, protože asi teda mám takový sklon klenovský, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně, Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta Chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam.
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech zdravím. Tak,
1: no ne, jako Chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám
0: no.
1: Přezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam otoč byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: Dobře. No já no, samozřejmě protože vám to věřím a taky trochu závidím no. teda. A než,
1: hele, ale já bych jenom ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se les kde v nějaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je silná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka. No.
0: Helejte, ale já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde to?
1: Tak to se hodne.
0: Protože dobrou jinak, noc, dobrou noc, taky zdravím, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Nashledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která by vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího z Poděbrad a Jarek Nohavica.

Где брат? Прав 6 hodin, ještě srdce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme mat.

metrů na schodech, tam se dějou divy. Tam jsem se zakoukal do trafikantky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy

0: Noční linka. Tak dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano, jsem vášnivý rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu noční linku. A
0: děkujeme.
1: Čo chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj odstrely, tak tie kamene, ten kremeň, to bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú takzvané polodrhavkami. Takže chcem len toľko, prosím.
0: Jen se musím doptat, kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikár. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozřejmě, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom, po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu, jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: Jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a pušť, ja to pušťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne, ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí sny.
1: Děkujem, že jsem se dovolal. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště. Mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři pády do vody. Pojďme do podzemí. Víte, že máme podhlednu. To je docela taky sympatické. Ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství. Máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí se vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby haló? Byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve tady bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to počkejte, fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free, nevím.
1: Tam se dalo, tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo těch, prostě toho, té země, jako takhle. Je to jako nádherně udělaný, jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit ano. Dálnice, ano, a dojet na parkovišti přes Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli, a ano. Pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým, taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale, to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů. Ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu na hlavu, protože někde ty sklepy jsou takový ouzký, některý jsou široký a teď jsou tam různé výklenky a tam jsou vystavené věci, které se tam našly.
0: A to je kde, prosím, pěkně, jenom aby jsme měli trochu představu.
1: No.
0: Kde konkrétně to je, jak se tam dostaneme? Jak se tam dostaneme, aby jsme věděli, protože úplně to nebylo zřetelné z toho povídání.
1: No, jak se tam dostaneme? No, jak je Pivovarský muzeum, tak tam se prodávají lísky a vždycky se tam musíme, jako oni tam pouští asi jenom po 20 nebo po 15 lidech.
0: Ano.
1: A je tam člověk, který provází.
0: Jo, tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak, tak to je ještě něco jiného, tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru, tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam, každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty to vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky, historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům, proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalený oči, protože no, je to moc pěkné, ale některé ty chodby jsou teda tak úzký, že každý dostane helmu, aby se tam neurazil hlavu.
0: Tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro fajn. Děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici. A ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo...
0: Dobře, dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně, ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud,
1: ale ne,
0: a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: No, ale je to tam moc pěkný. A kdo Děkujeme. Se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je... lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v Dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co volal, hned v úvodu vysílání, máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo, ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let. Ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů. A tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různě takové jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď byste mi připomněli tím pořadem vlastně mezapůvně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už nevím, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, od Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no na Slovensku. Je jich dost, ano, no, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo, jo, no a to bylo právě zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo a teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady v té Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zabírá, ne?
1: A nebo, no, kde se, no, já už jsem to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl říct o těch Krkonoších, jo. Že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černý důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a

0: údolí, to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozně a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A teď on je jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabím a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle byl takový údolí, který kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel a tam byla jako díra, jeskyně teda taková. A vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo. Ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano. Ale podle toho bylo takový hnízdost, takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako, no, jako,
1: vůbec, nevím, no, ale kdyby náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodí i další informace.
0: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže dobře. Říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabí je, myslím, Hornický muzeum, což je taky.
1: Hornický je muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, anebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek. Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím, až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pitný, což je u Volar.
0: Zdravím tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně
0: velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu 10, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny 4 palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace chodeb, krápníků, vody a hloubky, největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology, největší české podzemní jezero, boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru, nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků, asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska, asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb, sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce, nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě, veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Haló, haló, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Katakomby Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašných let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. Obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No, dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji. Moc.
0: Taky děkuji, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde kdo se nějak zapomněl, naštěstí jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zhelejte vzpomínky na školu, to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí Macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy, jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé! A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: tvoji oči.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle a seznamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů, do podzemí. Víte, jak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníku. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a je u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu všemu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské naše Moravský krás, tak tam v těch ani v těch Javoříčku a pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci v Miškolci.
1: Jo, přesně.
2: Které se koupí v termálu.
1: Ano, přesně to samé i v Budapešti.
2: Jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No gratuluju.
2: Pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty mladičské, tak jsem musela
1: Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to by to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak jako je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od kolejí a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já vám řeknu, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano, ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: Ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě, to budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme, dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí se teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut. Někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy. Využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někdy vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: čas odejít. No, máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím, Igore. Tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole v Děmenovskou jaskyni samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme se zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí, bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla. Byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří. Do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 0:53, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomaloučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové ověšení spoustou přístrojů pelášili do strnmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu ale... Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale... Nebo poprosím kolegu Lukáša, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel ne. Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Pavla Bíla. Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec dobře, a syn nebudu já. Pavel Bobek. Tak, takhle dobře, to máme, ale vám. Máme 0:56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravskej krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavé.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, stručné, ale ano. Musíme se rozloučit, ať se daří
1: určitě,
0: dobrou noc.
1: Určitě, ráda jsem vás slyšela. Děkuju.
0: Taky, nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá a v neděli, že si řekneme i informace, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam nikde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co jsem dala, vypnule pro autna.
2: No, zrovna teďko, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: A taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt tak se aspoň nepojde, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce, furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase ani to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly...
3: A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále.
3: A tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiň chorošo gavarila, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Já když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost, to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš,

0: Vojta viděl teda, co se mnou děje. A říkám, a z těch... Ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělám. Teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, měj ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, to
1: takže hrůza. Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
0: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-. A teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniha. Wow, jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
1: Da.
0: Děd byl lápka, bába šlápka.
2: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
0: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
0: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
0: Kam?
3: Za váma.
0: Já vám říkala, abyste za mnou přišel? A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
0: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
0: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
0: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
0: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
0: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
0: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Patočka.
4: Prosím.
3: Pojďte sem.
4: K službám, prosím.
3: Pane Patočka,
4: ano?
3: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
3: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každej. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
3: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
3: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
3: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
0: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
5: Co je, co je?
3: Dobrý den, pane Žemlička.
5: Co se připálilo?
3: Nic.
5: Jak je to možný?
3: Já jsem nic nejedl.
5: Tak na co si stěžujete?
3: Já vás volám jako svědka.
6: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
3: Pane Žemlička, vy...

0: jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
1: To kdo vám to řekl?
0: Co?
1: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
0: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
1: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
2: Já se ani nekoukám.
1: No právě.
2: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
1: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
3: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
2: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
0: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
2: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: Emmer.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzal.

0: Doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkala, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, a protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkala, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškanda, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžela. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z toho dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohynorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, jste, v pondělí má tohle, No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takový patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, což se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603. Dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000. A platili, jo. Vzala jsem si tohohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebyl nic hlášen. Říkám, továrišči, kde vy? Bys viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příště, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zbělil jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsi mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. Tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě.
4: Já jsem švagrová děda vševěda.
5: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Na? Taky čekáte na ucho?
4: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
5: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
4: Není, aby nikdo neutekl. Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Bude, bude.
5: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
4: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
5: Jestli máš důle, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No, proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem.
7: Stačí, paní. To už není Ford do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Hobelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
7: vy jste kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no, to je pravda. A na čem je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Že jste mi teďkon to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš... Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
3: prosím, ano.
6: Pane Patočka, oni vás už taky pustili.
3: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
3: No.
6: Pozor!
3: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
3: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
9: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku, hlubata.
9: Hlubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
9: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
9: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
9: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prý trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko. Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ono by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, Gory, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědej, to nebylo k jídlu.
2: Jak to, že to nebylo k jídlu, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby, které ty šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Ké?
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se na to poslal.
3: Prosím tě, nepovědejte, je předtím, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Když se někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba, tady takhle před doktorem.
3: Pane Bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A opovažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, opovažte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nimi nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý horník, to je... Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír!
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Vy lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.
0: Obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

zjištím jenom sám sobě, že jsi sám.